Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pračky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: A nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0: Jak už se stalo na téhle planetě zvykem, pár minut před šestou se venku pomalinku rozednívá a zároveň je to signál pro ostrý budíček, aby zahájil svou rokovou seanci. Na pracovištích se možná někde dožvíkává poslední sousto snídaně, někde to první, v kuchyňkách to zavonilo kávou, stejně jako tady u nás, no a my vám při této příležitosti přejeme hezké ráno.
1: Možná, že v těch kuchyňkách někde začal i souboj o konvici a podobné věci, jak se to tam nahrne.
0: To taky známe, odsud.
1: Mě, to si vaříš tolik té vody, jako jsem.
0: A to je tvoje voda.
1: No, a budeš to všechno potřebovat. Jo, přesně takhle to možná teď vypadá na některých pracovištích nebo tak nějak kolem vás. Já tady dodávám oficiální začátek nebo start a názvy nás dvou, kteří se tady aktuálně nacházíme za mixem.
0: Můj název je Ivo.
1: Tvůj název je Ivo a tvůj výrobní nástroj je Mixpult. Dva rovnou tady dá, bys toho neměl málo. No a vedle něj já tady chudý osamocen, který mám jenom takový notebook, který jsem ještě musel dostat tady.
0: A tři takže monitory mám. Kolik máš ty? Jeden.
1: Jeden malinký.
0: Tak. A svůj ke všemu.
1: Ano. Takže, no asi nic. Tak vidíte, jak dobře, jsou karty rozdaný. Na druhou stranu, já jsem chtěl začít trošku optimisticky. Ano. Nepamatuju takové ranní teploty jako dnes.
0: No je.
1: Já jsem víš, že bylo 15 stupňů. Já jsem myslel, že ze sebe strhám oblečení a pojedu nahý. No mají tím autem.
0: To nedělej, ne. Prosím tě.
1: Ne, no, protože už nebyla taková tma totiž. Už je i poměrně světlo.
0: Víš, co je horší, než naháč v autě? Naháč venku z auta.
1: Si řekl, že já teda. Dobře. Tak jo, tolik pro začátek dnešního teda startu ostrého budíčku.
0: Ano, poslední informace máme 6. května středu a hráda zpívat nám ještě lepší náladě, než vám poskytujeme my dva. Budou třeba Massive Wagons.
1: Taky naskok do Austrálie za Klokany a kapelou Airborne.
0: A pak si dáme trošičku něco temnějšího v podání Pantery.
1: Mám takový pocit, že nás tady před chvilkou přes okno kontroloval Honza Kavelčík, asi ho zajímá, jestli chodíme do práce, nebo nevím, co to má znamenat, vždycky tady nakoukne, ale to znamená, že je tady. A takže předpokládám, že i on po ránu nelení a vypracoval první dnešní zprávy.
0: Tak doufejme, přidáme mu
1: slovo. Hele, teď někam šel pryč zase, ale
0: jak on to dělá.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Aktuálně se zdržíme v Ostravě v části Plesná na výjezdu na Velkou Polom na ulici 26. dubna. Tady osobní auto srazilo srnu. Nehoda dvou aut nás potrápí taky na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína u obce Březová na silnici 57. I tady si dávejte pozor.
7: Rádio Čas Rok. Zprávy.
6: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok a tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Suché a teplé počasí trápí alergiky, podporuje totiž rychlejší zrání a uvolňování pilu z dřevin i trav a zhoršuje proto jejich příznaky. A podle televize LTV Plus je situace o to horší ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem rychle šíří.
8: Morava aktuál.
6: Ostravu čeká proměna hřbitovů. Město na to dá 41 milionů korun. Jenom 6 milionů půjde na úpravu ústředního hřbitova ve Slezské Ostravě. Úpravami dále projdou hřbitovy mimo jiné ve Vítkovicích, Svinově nebo v Krásném Poli. Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Před rokem byl v místní části Trávník instalován radar, který se osvědčil, proto radnice počítá s dalším v části Vážany. Více nám řekl místostarosta Jan Hebnar.
9: Změření jsme si vyhodnotili, že tam dochází k častému porušování povolené rychlosti a proto instalujeme radar právě v městské části Vážany na vjezdu do Kroměříže. Očekáváme, že to povede ke zpomalení dopravy a vyšší ukázněnosti řidičů, samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti.
6: Basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém play-off do semifinále. Domácí s Nymburkem drželi krok jenom v první čtvrtině. V poločase už hosté vedli o 13 bodů. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
7: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rok.

0: krásný návrat do roku 1986 společně s kapelou ZZ Top, která dohrává, no a single Rough Boy, velice známá věc. A pokud byste si chtěli nechat zahrát třeba na svatbě nebo na oslavě narozenin, můžete, ono se to hodí. Mm-hmm. Sám Dusty Hill vzpomínal, že tu písničku měl velice rád, až tak moc, že si ji nechal zahrát právě sám na své vlastní svatbě.
1: A třeba si ji zahrál sám on sobě si.
0: Třeba aspoň.
1: Tihle fousáči sice zažívali největší slávu v 80. letech, ale o jejich jméno je stále velký zájem. Důkazem toho může být i letošní koncert u nás, konkrétně v Pardubicích, ten je v plánu 6. července. A když jsme se na to koukali, tak lístku už moc nezbývá.
0: Stále je to opravdu velký pojem. Ono téma koncertu nás ještě čeká, protože nejenom těch letošních, my jsme se dívali, tak už se nám tady pomaličku začínají zveřejňovat termíny na rok 2027. Více si o tom povíme za chvíli. Nejprve si dáme taky horoskop na dnešní den, takže předáme slovo, já jsem chtěl říct dalšímu vousáčovi, ale on se holí, že? No tak nic. Ale Milan Gildar se jmenuje.
2: Středa bude hodně náročná. Na nebi sice panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou tam také silné aspekty nesouladné, spojené s porušováním dohod, smluv i zákonů, což se bude projevovat zejména v dramaticky prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít větší chuť na sex a ochotě podléhat milostným svodům. Lvy by měly mít den celku poklidný a na nic si nebudou moci stěžovat střelci. Býci budou poměrně sebestřední. Pany by měly být praktické, pragmatické a kozorohy může charakterizovat stagnace. Blíženci budou pociťovat touhu po nové lásce nebo nějakém zpestření. Váhy se mohou projevovat nemoudře a vodnáři budou sami sebe vystavovat větším tlakům. Ryby by měly být velmi komunikativní. Štíři by mohli zažívat rozporuplný den a raci se mohou cítit docela zmateně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gildar.

0: Tak to byla jedna veselá takhle po ránu, 6 hodin 21 minut a buřínky dvě. Já se k další informaci pokusím dojít trošičku oklikou a začnu jinde, než jako skončím, jo. Včera totiž vyšel nový trailer na film Odyssea.
1: A viděl jsem, paráda.
0: Paráda, jako fakt se na to těším. Ale proč o tom mluvím? Protože nechápu jednu věc, on už od loňska se totiž dali koupit lístky rok před premiérou. Přitom za mě to zbytečné, protože zrovna na film Christophera Nolana si myslím, že jako zájem bude. Nicméně, budiš, za mě u filmu je to trošičku nezvyklé, ale stalo se. Proč o tom ale mluvím?
1: Naopak právě u hudebních událostí je zcela běžné, že se oznamují termíny koncertů a vstupenky jdou do prodeje s ročním předstihem, to je jako běžná věc, to známe. Ostatně, zrovna včera, a to je teda proč o tom Tomáš mluví, jsme zaznamenali také dvě vystoupení, které se uskuteční v roce 2027.
0: To ještě nezačala pořádně letní sezóna letošního roku, jo? Takže už si zapisujte, že hned 8. února vystoupí v Ostravě Udo Dirkschneider, a to právě se svým projektem Udo, bude to konkrétně v Garáž klubu, takže kdo ho letos jako mine na festivalu Masters of Rock, kde zase jako vystoupí s jiným projektem, ale budíš, bude hrát to stejné, no. Budete mít možnost druhou možnost budete mít z kraje příštího roku.
1: No a to druhé oznámení se týká show, která bude mít datum konání o něco dříve. Poslední lednový den nového roku rozburácí Prahu pánové z kapely Five Finger Death Punch. Zastávka bude v rámci turné k 20 letům výročí kapely. No a tihle pánové si sebou přivezou taky zvučný support v podobě kapely Bleed From Within. K tomu, aby té radosti nebylo náhodou málo, ten večer vystoupí společně s nimi v O2 aréně i česká kapela Dimitri.
0: Další velký milník pro českou kapelu. Takže opravdu člověk, aby si jako asi koupil nějaký velký diář, aby si to začal všechno psát, co ještě bude letos, co už bude příští rok.
1: No a taky, aby si našel ještě 2-3 zaměstnání, aby to měl.
0: No tak to už je druhá věc a potom samozřejmě to volno, ne že v zaměstnání, ale to volno doma si vyřídit. To... Pokud nejste s partnerem nalazení na podobnou vlnu, hodně štěstí.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

0: Jako dnešní téma bude dieta, ale nebojte se, cházejte.
1: Akorát to dá, malinko práce.
0: Malinko práce. Tu my nechceme, ale uděláme to, protože...
2: Jo, dieta, dneska budeme hubnout tady, co?
3: Budeme, ale jak říkal babica, nelekejte se, nikam neodcházejte, nepřelazujte. Dneska se v Ostrém budíčku totiž budeme mimo jiné bavit o jídle, respektive tedy o tom, jak ho nemít. Tématem budou, jak již zaznělo, diety. Je tady jaro, no a to si možná leckdo z vás vytyčil také za cíl odhodit zimní zásoby tuků, aby se v létě vlezl do plavek a aby byl líbivý, aby měl takový ten vypracovaný pekač buchet, jak se říká.
2: Tudíž, naše otázka je velice jednoduchá. Jak jste na tom s dietami? Naopak, můžeme to samozřejmě rozvířit i jakým jídlem nejraději řešíte, respektive které jídlo je to, které vám překazí vždycky tu dietu. Mm-hmm. Samozřejmě ono, můžete teďkom na jaře hubnout, potom přijde ta letní sezóna festivalů, takže je to takový ten klasický catering rokový, že maso z hořčicí, flákota, smažák v housce na x způsobu. S tím jsem si vybavil i každoroční holbu a legendární sekanou v housce z nejmenovaného stánku. Mm-hmm. To je legenda jako naprostá.
3: Ano, jo. Přesně tak.
2: Za pár korun spousta zábavy, se říká. Takže co vy, co vás třeba taky udrží na nohou, ale... Mm-hmm.
3: Jo, můžete se vyjádřit k tomu, co máte rádi, co si dáte, jak říká Tomáš, třeba na festivale. Třeba mě vždycky zaujaly ty stánky s tím vegetariánským zbožím, protože jako jsi na festiáku a no. Dáš si k tomu jako Cezar.
2: A proč ne?
3: No právě já ne, jako no. Já jsem ten, který si tam dá radši nějaký ten hambáč nebo něco, co mi jako opravdu zasytí.
2: Ale tak jako zrovna si myslím asi, když samozřejmě někdo to nemá dáno jako životní styl, tak zrovna jet na festiák s tím, že tam budu jíst zdravě, možná se nachází takový jedinci, kteří jsou potom lehce zklamaní, ale pojďme se o tom bavit dneska, pojďme se rozebrat.
3: Takže, jak pak jste na tom s dietami a nebo jakým jídlem nejraději řešíte? To je dnešní taková podotázka. Ovšem nečekejte, že by na živiny ochuzena byla další muzika na čas roku. Náš playlist si myslím nabízí plnotučnou stravu, při které nicméně můžete klidně nějaké to deko zhodit, když si u toho zatřepete hlavou, jako třeba v případě

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Těšíte se na sezónu?

0: Plant.
1: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
4: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: 6 hodin, 8 až 40 minut se od muziky na chviličku odkloníme za fotbalem, protože jedním z lákadel dnešního večera bude určitě odvetné semifinálové utkání mezi Paris Saint-Germain a Bayernem Mnichov. Před týdnem to byla totiž v jejich provedení absolutní reklama na skvělý fotbal. Pokud nevíte, tak připomínám, že první jejich střetnutí vyhrál francouzský celek 5-4. No a uvidíme, s čím půjdou tyhle mančafty na pažit dneska.
1: No, jako asi taková gólová smršť to nebude, i když, nevíš.
0: V případě těchto dvou opravdu nevíte, co můžete
1: čekat. To je pravda. Ale hrálo se i včera, pravda, ta druhá série, nebo řekněme ta druhá dvojice, nebyla tak bohatá na góly, nicméně fotbal to byl parádní, protože se hrála odveta Arsenal versus Atletico Madrid. Ti šli do druhého zápasu s vyrovnaným stavem 1-1. No a Arsenal byl na domácím trávníku úspěšný, vyhrál 1-0 a tak se dostal po 20 letech do finále Ligy mistrů. Kdo byl tím šťastným střelcem, který rozhodl? No tak to byl kapitán Bukayo Saka.
2: Dal tu Viktor Gyökeres a ten se teď natahuje pro míč Gyökeres. Oblak souvá do branky, Švédů v centr, Trossard. Leandro Trossard.
0: Kanonýři tak postupují do boje o ušatý pohár, ve kterém se utkají právě s vítězem onoho dnešního duelu mezi Paris Saint-Germain a Bayern Mnichov.
1: Mimochodem podotýkám, že finále letošní Ligy mistrů se odehraje 30. května v Budapešti. A já si nezapomenu ještě tady také dodat jednu věc, že je příjemné vidět fotbal, který se čistého času nehraje jen 36 minut, jak jsme zvykli v České lize, takže máte se co

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tohle byly Bring Me The Horizon na frekvencích Rádia Čas Roku. My jsme se dostali k branám 7. hodiny a v té následující hodince se budeme bavit také mimo jiné o dietách, protože to je téma, které jsme si tady s Tomášem na dnešní středeční vysílání vybrali. A ozýváte se už na sociálních sítích, také na třeba na WhatsAppu, kam píše Petr: krásné ráno, kluci, my nudistí, my to máme jednoduché, my do plavek hubnout nemusíme, píše.
1: Tak myslím si, to můžeš samozřejmě, jo. Ne, my jsme rádi, že tady máme dneska téma, které jsme vykopli, a tak jsme si nějak říkali, že byste se mohli chytnout, abyste se skutečně chytli. Díky za to, pište dál, píše taky Zdeněk. Dieta, u mě katastrofa, pořád se drží mezi dietou a obžerstvím. Už jsem si zvykl. Ale jako za mě to je vlastně ideální stav, ne? Jako mezi dietou a obžerstvím. To je právě vyvážená strava.
0: No to jo. No. Ale nemůžeš ráno začít držet dietu a večer se přežrat, tak jak to dělám já.
1: A vypadáš dobře.
0: A děkuju, děkuju. No.
1: Zamohle, jestli se tak někdy dočkám podobného komplimentu. No, asi ne. Pojďme se raději podívat na to, co nás čeká hudebně po 7. hodiny. Tak bude to třeba kapela YouTube. Opak.
0: Jako rád bych.
1: Já vím, tebe učili nelhat, že jako nic. No.
0: Nakoukneme do 90. společně s Forrest Gump.
1: No a taky tady máme vzpomínku na krásné období s kapelou Spin Doctor, známe si Two Princess.
0: Ještě než se ale zakousneme do muziky, čeká nás na čas roku přehled všeho podstatného, co se kde děje. Zprávy už má připraveny Honza Gavelčík, přihodí k tomu pochopitelně také pohled na silnice.
2: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Alza dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Výzku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: S komplikacemi musíme počítat na hlavním tahu z Opavy do Nového Jičína. U obce Březová tady bourala dvě osobní auta. Nehoda je taky v ostravské části Plesná, v ulici 26. dubna na výjezdu na Velkou Polom. Tady osobní auto srazilo srnu. Záchranáři pak aktuálně zasahují na Vsetínsku. Na trase Halenkov Nový Hrozenkov tady se srazila dodávka s osobním autem. Nehoda je bohužel se zraněním.
7: Rádio Čas Rok. Právě.
6: Dobré středeční ráno, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Státní maturitní testy jdou do finále. Po pondělním testu z matematiky a cizích jazyků pokračovali během včerejška testem z češtiny. Dnes jsou na programu další cizí jazyky a těžší matematika. Výsledky obdrží školy nejpozději 15. května.
7: Morava aktuálně.
6: Nový Jičín uzavírá lávku přes řeku v části Žilina. Je totiž v havarijním stavu. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Pokračuje mluvčí města Marie Machková.
8: Na stávající lávce se v roce 2025 propadla část vozovky. Pracovníci správy majetku nechali díru provizorně zakrýt ocelovým plechem. Přestože je lávka určena pouze pro pěší, bohužel se stávalo, že i přes zákaz po ní jezdily motorky nebo čtyřkolky. Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni přemostění uzavřít a následně zdemolovat.
6: Znojmo čeká proměna. Z bývalé pošty na Horním náměstí vznikne městská knihovna. Město se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii. Knihovna by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra. Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále. Kanonýři si zahrají o ušatý pohár podruhé v historii. V roce 2006 podlehli Barceloně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
3: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: čas roku jsme si poslechli kapelu Stone Temple Pilots. V tuto chvíli máme 7 hodin 9 minut. Nástěnné, stolní i mobilní kalendáře jsou ve správném případě nastaveny na středu 6. května a my pro vás máme několik událostí, které jsou spjaty právě s tímto datem.
1: V roce 1965 v jednom hotelovém pokoji na Floridě proběhla velká událost, protože múza políbila dva skvělé hudebníky, a to byl Mick Jagger a Keith Richards. Ti se jen tak poflakovali, vymýšleli a nakonec z toho vznikl riff pro píseň a nakonec obrovskou hitovku Satisfaction.

0: Tak to je debutový počin kapely T-Rex. A právě v roce 1972 se tahleta partička dostala na vrchol britské hitparády. A to rovnou se svým debutem, které se stalo současně deskou s nejdelším názvem té doby. Já jsem si řekl, jestli ho mám přečíst nebo ne.
1: Pojď do toho.
0: Ale jako jo, je to anglicky, tak jako, no, uvidíme. Prophets, Seers and Sages and the Angels of the Ages, my people were fair and had sky in their hair, but now they're content to wear stars on their browns.
1: Prosím tě, já jsem přeslechl to třetí slovíčko, můžeš to ještě jednou říct?
0: And?
1: Dobře, no, nenachytal se, ale dobře, hele. Dobře jsi to dal.
0: Jako takový název pro album.
1: Ty by ses neztratil někde v Hollywoodu. My name is Ivo Raška. Dobře. Pojďme do roku 2002.

0: Píseň Bohemian Rhapsody od kapely Queen se dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako nejoblíbenější skladba všech dob. Na druhém místě skončila mimochodem Imagine Johna Lennona a na třetím místě tady byli Beatles a jejich Hey Jude.
1: Tak to bylo, co se týče dnešní rubriky kalendáře a pro dnešek všechno. Nyní nás už čeká další muzika a to bude v podání Texas Hippie Coalition a nebo Kysáků. Ostrý budík.

0: Dneska se v Ostrém budíčku mimo jiné bavíme také o dietách, ale každý správný dietolog vám určitě doporučí, že důležitou součástí procesu hubnutí je také pohyb. A tak mi napadlo, Tomáši, kdy ty jsi byl naposledy v posilovně?
1: Byl jsem na Čantorce v neděli, jo, když se chceš bavit o tom pohybu, to je jenom tak mimochodem. No ale, co se týče posilovny, my jsme si teda jako se starším synem vlastně takovou jednu provizorní amatérskou vybudovali ve sklepě.
0: Aha.
1: A dlouho jsem tam nebyl se podívat, teda to teď přiznám, jako kluk chodí bouchat, ale já nějak, nebyl čas, playoff, víš co, do práce toho mám hodně, ty jsi mi přiložil nějaké úkoly navíc, takže já bych rád zašel, ale
0: nešlo. Ten sklep evokuje takové, víš co, ještě s těmi nástroji, takovou mučírnu, jako pro tělo. I možná i pro ducha, co?
1: No, na druhou stranu hned vedle mám svůj kumbálek a tam by se našly jiné věci.
0: Dobře, ale já se na rovinu přiznám, že v posilovně jsem byl naposledy někdy hodně dávno a to už vůbec nepamatuju.
2: Hele, a ty chodíš cvičit?
3: No jo, do posilovny. Cvičí se tam 4x týdně, ale nebyl jsem tam už 120x.
1: Samozřejmě téma hubnutí, to je velká věc a každý dietolog a odborník vám poradí něco jiného. Samozřejmě, je to všechno individuální a každému sedne něco jiného. My jsme si tady vybrali pár jako zajímavých takových až v uvozovkách šílených diet, které nás zaujaly. Mě třeba fakt zaujala takzvaná tasemnicová, což název mluví za vše.
0: Aha.
1: Nasadit si na chvilku takového toho parazitka, on vám to bude papat všechno za vás, no, akorát po to musíte nějak potom vytáhnout.
0: No právě.
1: No, to je to úskalí, jo. Aha. Ale zaujala mě i takzvaná jednodruhová dieta. A to znamená každý den jíst jen jednu potravinu, jo. Takže třeba v pondělí máš jenom chleba, čistě. Mhm. Jo, v úterý brambory. Mhm. Takže si na oběd třeba uděláš pečené brambory a k tomu si dáš jako přílohu bramborovou kaši.
0: No pozor, tam už je ale součástí něco jiného. Mlíko, máslo.
1: No tak to musíš upéct bez toho, no.
0: Upéct, dobře.
1: Ale napiš babicovi, ten ti poradí.
0: Kuchař, jo, jasně.
1: Dobře, okay. Jo, a ve středu třeba zase jenom vejce.
0: Mm-hmm. Žloutek i bílek? Nebo jenom z kořápku, nebo jak to je?
1: No, můžeš to kombinovat.
0: Jo?
1: Ráno celý, odpoledne jenom část.
0: Aha, dobře. Já jsem taky našel jednu takovou taktiku rozžvíkat a vyplivnout. Mimochodem tvůrce této diety doporučoval před vyplivnutím jídla jednotlivé sousto pořádně rozžvíkat. Uváděl, že jako příklad uvedl jedinou šalotku rozžvíkat celkem 700x. To vám z nic nezůstane.
1: To
0: nemáte co vyplivnout.
1: No právě, to má počítat taky pořád. No. Já vám ještě doporučím určitě třeba praktiky Christiana Bale, což je britský herec, jo, známý třeba jako taky Batman, ale on je i známý drastickým přístupem, co se týče své fyzické proměny, vůli rolím. On do filmu Mechanik zhodil 29 kg a jako fakt tam vypadá nechutně v tom filmu, lezou mu tam veškeré kosti. Mimochodem tolik zubnou ani neměl, ale nějak se do toho ponořil. On denně jedl jenom jedno jablko a konzervu tuňáka. Přičemž pil jenom vodu a černou kávu. Ale potom se přiznal, že na potlačení chuti ještě chlastal whisky a kouřil cigára.
0: No jo, tak když to přepiješ, to jde. No a s jakou nejšílenější dietou jste se někdy setkali vy? Klidně dejte vědět a my si k tomu dáme co nevidět další várku muziky.
4: Každý všední den od 6 do 10 pěkně na ostro Budíček na rádiu Čas Rock.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
6: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci,
5: Borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.

0: Hele, Ivo, máš strach z netopíru?
1: Možná trošku.
0: A z pavouku?
1: Tak z těch určitě, z těch se bojím.
0: No tak taková Taylor Momsen, ta se jich nebojí vůbec. Dokonce jí obě tato zvířátka už pokousali.
1: Ale dáme o tom řeč v Rebelském baru.
0: Dáme. Od 7 večer na rádiu Časrok, o hodinku později na TV Rebel.

0: Spin Doctors, no a my se po ní přeorientujeme spíš k té novější vlně rockové, nebo řekněme i metalové scény, protože jsou tady Motionless in White. Letos je to 22 let na scéně, je pravda, nutno říct, za tu dobu ušli pořádný kus cesty, a kdybychom měli tak nějak vytyčit pár bodů, tak jedna z zásadních desek této kapely je určitě Graveyard Shift. No a právě včera to bylo 9 let od vydání tohoto počinu.
1: Jednalo se o první nahrávku, která vyšla pod velkým labelem, a tím se kapele do kořán otevřely dveře do širšího povědomí metalových fanoušků po celém světě. Na nahrávce nechyběl ani jeden hvězdný host, v jedné písni slyšel dokonce Jonathan Davis, frontman to ze skupiny Korn.
0: No ale od poslední desky jsou to už 4 roky, takže bylo na čase. No a fanoušci mohou jásat a začít se těšit. Kapela totiž hlásí, máme hotovo, nová deska je téměř na spadnutí. No a na pultech obchodů by se měla objevit ještě v tom letošním roce.
1: Frontman Chris Munchless Cerulli se na tohleto téma nedávno rozpovídal a podle něj kapela během nahrávání čerpala právě s událostí uplynulých 20 let, takže to bude taková malá oslavička.
0: Jak to zhruba bude znít, to můžete vidět od ledna, protože tehdy vyšel pilotní single Afraid of the Dark. No ale my si dáme ukázku právě z této desky Graveyard Shift a single Voices.

0: Chrupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním dek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

Chlapecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Tak jste si mohli hezky zabékat s kapelou Lauter. No ale více toho hudebně tedy do této hodiny už nenacpeme. Naspávat bychom si ale dnes mohli výjimečně žaludky, protože máme Mezinárodní den bez diet. Dneska můžete.
1: V tomto tématu budeme pokračovat i po 8. hodině. My jsme se totiž vydali i za vámi do ulic a tam jsme vás na tohleto téma vyspovídali. K tomu nám budou hrát třeba Theory of Dead Man.
0: Ze šuplíku vytáhneme jednu pecku od Motorhead.
1: A jako třetí ochutnávku můžeme nabídnout Papa Roach.
0: No a nejprve tady bude Honza Kavelčík, který vypracoval další přehled zpráv. Ani tentokrát nebude chybět pohled na dopravu, takže my mu předáváme slovo.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
9: Nehoda se teď řeší v centru Ostravy. Na Sokolské třídě se srazilo osobní auto s motorkářem. Dále je nehoda taky na Vsetínsku v obci Halenkov na výjezdu na Nový Hrozenkov. Tady bourala dodávka s osobním autem. Nehoda je se zraněním. Stále jsou problémy taky u obce Březová na hlavním tahu Opava Nový Čín. Tady bourala dvě osobní auta. Nehoda dvou aut se řeší taky v Brně v ulici Oblé a pozor si musíme dávat i ve Zlíně v ulici Pekárenské. I tady se srazily dva osobáky.
10: Radio Čas Rock. Zprávy.
9: Dobré středeční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Kavelčík. České dálnice zasypávají odpadky. Podél autostrát i na odpočívkách jich podle správců cest přibylo za 5 let o čtvrtinu. Navíc poslední dobou se uklidové čety často setkávají i s nebezpečným materiálem, třeba akumulátory.
11: Morava aktuálně.
9: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím má sloužit dalších 5 let, potvrzuje Miroslava Chleboumová z hejtmanství kraje.
12: Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem, který bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2030. Navázáním spolupráce se stávajícím dopravcem kraj zajišťuje kontinuitu provozu a stabilitu veřejné dopravy v této části regionu. Provoz na trati tak bude i nadále zajištěn dopravcem, který zná místo. Specifika a spolehlivě zajistí dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky oblasti.
9: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přichází s novinkou. Nabízet začalo online prodej vstupenek na své dva nejžádanější okruhy. Jde o komentovanou prohlídku Baťova mrakodrapu a komentovanou prohlídku hradu Malenovice. Basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém play-off do semifinále. Domácí s Nymburkem drželi krok jenom v první čtvrtině. V poločase už hosté vedli o 13 bodů. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.

0: tetou, poradit se s dietou.
1: Tak tohle naštěstí dneska řešit nemusíte, ani doktora, ani tetu, vůli dietu. Ne, ne, naopak, 6. květen je den, kdy si můžete dopřát vše dle vaší libosti.
2: Poprvé byl tento den vyhlášen už na začátku 90. let. Myšlenka vzešla od jisté Mary Evans Young. Účelem bylo pomoci mužům a ženám ocenit jejich vlastní těla, tak uplácaná, jak jim vesmír nebo Bůh nebo cokoliv nadělilo. Sama si totiž tahleta žena prošla anorexií, takže měla zkušenosti s úskalím přísného hubnoucího procesu.
1: Takže to není to jenom o tom, že se budete přežírat, ale pojďte pomoct ukončit diskriminaci na základě hmotnosti, fatfobii nebo sizismu. A jedním způsobů, jak si užít tento den v uvozovkách, je chválit kolegy za jejich přínos, úspěchy a dovednosti, než se zaměřovat na vzhled.
2: Mhm. A pořád čekáš?
1: Já neříkám nic.
2: A jo, dneska vypadáš úžasně, Tomáš.
1: Nemáš to zaměřovat na vzhled.
2: Téma jsme si šli probrat i za vámi do ulic, no a ptali jsme se, jak jste na tom právě s dietami. Protože ono, začít s dietou je jedna věc, no. Ale taky potom s ní vydržet, že?
1: Tak.
2: A nehledě na to, kolik těch diet je, my jsme o tom před chvíličkou mluvili. Mm-hmm.
1: Tak známe to všichni, to plánování, že jo? Hlavně zvlášť to bývá po novém roce. Tam je těch plánů spousta, tam jsou ty cíle vytyčeny. Zvláště tak třeba toho 1., 2., 3. ledna. Kdybyste se těch stejných lidí zeptali třeba 6. ledna, jak to teda vypadá, tak si myslím, že už tam budou první trhliny.
2: No pojďme se zeptat, co nám řekli v pondělí.
3: Nikdy. Hubnout nechci a nebudu.
4: Zhubnul jsem 24 kilo.
5: To asi celý život, ale tak dá se to.
6: Pokoušel jsem se zhubnout a dopadlo to celkem dobře.
7: Zhubnout asi ne, protože většinou vypadám dobře, ale v mém věku už roste pouze jenom ten pupek, takže když chci zhubnout, tak začínám na sobě pracovat, začínám běhat, pochodovat, no ale vydrží to třeba tak měsíc, dva, ale pak už končím.
8: Zkouším to celý život, někdy je to lepší, někdy je to horší. V současné době jsem v té etapě, že je to trošku lepší.
9: Na hubnutí jsem měla asi posledních 15 let 15 snah a výsledek byl vždycky, že jsem přibrala.

Mám tady před sebou kalendář, ve kterém se píše, že dneska máme na programu středu 6. května a to znamená, že svůj svátek slaví všichni Radoslavové, případně Radoslavy. Radoslav!

0: Tak jsme zahráli ke svátku něco. Pokud máte nějakého Radoslava či Radoslavu poblíž, nezapomeňte poblahopřát samozřejmě.
1: Máme splněno a kdyby vás zajímalo, kde se tohle jméno vzalo, tak pozor, ono je odvozováno od staroslovanského slovesa radět. Víš, co to znamená? Radět?
0: Asi někomu radit.
1: No, to tak jako svádí, ale naopak ono to znamená starat se. Mm-hmm. Takže vlastně já ti radím, znamená, já se o tebe starám asi. Nebo...
0: Aha, dobře, no.
1: Ale vlastně asi mě i tobě je lepší a blížší varianta toho laického indiánského překladu, který samozřejmě zní ten, který rád slaví.
0: Radoslav, rád slaví. Ano, no. Vševědoucí Wikipedie ještě přihazuje méně frekventovaná jména, jako třeba Radivoj, Frida, Ovidius anebo Tancred.
1: Jsou zajímavá jména, ale kdybyste taky třeba se pohybovali na Slovensku, nebo se tam chystali, nebo tam třeba i bydlíte, tak vězte, že tam v kalendáři své jméno mají rezervovány Hermíny.
0: Mm-hmm. Hermíny, pěkný jméno.
1: Hermína zo Slovenska.
0: My všem zmiňovaným přejeme krásný sváteční den. Užijte si ho podle vašich představ a taky s tím, co k tomu náleží, to znamená nějaká oslavička, chlebíčky do práce a večer někam na pivko asi, ne?
1: Jo.
0: Záleží, co má Radoslav. Rád při
1: Hermínu,
0: slavení.
1: Třeba Hermínu má rád, můžu si to oslavit spolu.
0: S Hermelínem. Radio Čas Rock.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.

0: Novinka týdne.
1: Ve zdravém těle zdraví nejen rokový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány.

0: To byla Vypalovačka v podání Kokon Minute, která dozněla v 8 hodin a 40 minut na frekvencích Rádia Čas roku. No a právě zde v Ostrém budíčku se dneska bavíme na téma diety a zajímá nás, jak jste na tom vy. No a my jsme moc rádi, že od vás chodí další a další zprávy.
1: Jednu bych tady měl. Nedávno, to už je ta zpráva, jo? Nedávno jsem měl nějaký blíže neurčený břichobol. Byl jsem ve špitále, 42 hodin jen čaj a ani to nebolelo. Spadl jsem o 2 kila.
0: Tak, i tak se dá, to je trochu drastické.
1: Nechat zavřít do nemocnice, no, ale pokračuje to dál. Ale až jsem byl doma v cajku, tak jsem v sobotu skočil na 2 a kilo bylo zpět. Takže když pivo chutná, tak každá dieta je marná. To píše Dave z HD.
0: No, to je přímá úměra, 2 piva, máš litr, kilo. A je to.
1: Bedně se vždycky zase necháš potom zavřít do toho špitálu.
0: No. Takový Žolík píše, těch diet a zdravé výživy jsem vyzkoušel hodně, ale minulý týden jsem s tím přestal. Představte si, že jsem loupal pomeranč a ten mi střiknul do oka.
1: Svině.
0: No, u Bučku se vám to nestane.
1: To je pravda. No, jako pozor, záleží, jak je dobře udělané.
0: Jo. Ještě přidám jednu MMSku. Ahoj kluci, co se týče hubnutí, taky jsem to zkoušel. Ale já, když se podívám na kublížek v obchodě, tak mám hned 3 kila navíc. Takže jsem zastánce, že není důležité, jak vypadáš v plavkách. Základ je vlézt se do bazénu. Kuchaříček Trulis, ahoj.
1: Maximálně přikoupíme větší bazén. No,
0: tak.
1: Pokračujeme dál, ještě tady píše Tonda, ten na to jde trošičku jinak. Správná dieta, 8 piv prolít kořalkou a pak sežrat kilo dietních párků.
0: Co na to říct?
1: Nic.
0: Jarda přidává hlášku, chci zhubnout 10 kilo, ještě mi ovšem 15 chybí. No, je vidět, že téma diet docela se chytlo, jsme rádi, každý to někdy aspoň zkusil.
1: To je pravda, pokusů bylo.
0: Větším či menším úspěchem, menším nebo ještě menším úspěchem. Každopádně my si dáme další muziku, připraveni jsou Motley Crue. A přejeme dobrou chuť, pokud zrovna snídáte.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Cashback! Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback! Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok.

0: Tak tohle byl System of a Down. Mimochodem tohle letělo Davidovi do auta, který jako mi napsal, že po 17 letech vyjel naposled z verku momentálně.
1: Takže tak on tam byl 17 let zavřený. Jo, naposled, že vyjel, jakože se loučí s verkem.
0: Jako pocitově mi to někdy přihlásle v kuse.
1: Teď jde na třídenní dovolenou a pak se zase vrací.
0: Nevím, já se teď bojím toho, že bude slavit trošičku asi, ale že to asi v sobotu možná budeme slavit spolu. No nevím. No,
1: každopádně přejeme hodně úspěchů na nové cestě.
0: No tak určitě jo, hlavně opatrně na těch cestách. No, ať už je to tedy kdekoliv, odkudkoliv, kamkoliv, s kýmkoliv a za účelem čehokoliv, to jsem teď řekl krásně, že teda úplně. No.
1: Pochvál se, dobře.
0: Dobře, já se pochválím sám, protože čekám na to už dneska 3 hodiny a stále jako nepřišlo ještě nic z druhé strany mixpultu. A podle toho, jak se tváří, tak asi to nepřijde dalších 5 let. No, dobře.
1: Já no.
0: Já tě nesoudím.
1: Bude také Metallica.
0: Tak dobře, ještě máš naději.
1: A českou hudební scénu zastoupí Kaťáci.
0: Tak si možná taky zpívá teď ten kolega David v autě. Někdy příště. No,
1: ideální song na cestu.
0: Vám ještě jednou přejeme určitě hlavně hodně bezpečno na cestách a taky krásný, já jsem chtěl říct pátek, nevíš proč? Nemáme pátek, máme středu. Ale krásné chvíle i s rádiem Čas Rock.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno, Smetana.

0: přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
3: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.

0: Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na baranak.cz.
1: Vážná nehoda se řeší v centru Ostravy na Sokolské třídě. Osobní auto tady srazilo motorkáře. Záchranáři zasahují taky ve Frýdku místku na hlavní třídě poblíž polikliniky. Osobní auto tady srazilo cyklistu a nehoda je se zraněním. Dvě auta bourala ve Zlíně v ulici Pekárenské a pozor si musíme dávat taky v Brně v ulici Oblé. I tady se srazila dvě osobní auta.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Suché a teplé počasí trápí alergiky, podporuje totiž rychlejší zrání a uvolňování pylu z dřevin i trav a zhoršuje proto jejich příznaky. A podle televize LTV Plus je situace o to horší ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří.
2: Morava aktuálně.
1: Zámecký park v Porubě bude jako nový. Ostravský obvod tu chystá rozsáhlé úpravy. Vymění se chodníky a projekt počítá i s výsadbou stromů a keřů. V oblasti přibude nové veřejné osvětlení a altán. V plánu je taky obměna mobiliáře. Kroměříži čeká řidiče další měření rychlosti. Před rokem byl v místní části Trávník instalován radar, který se osvědčil. Proto radnice počítá s dalším v části Vážany. Více nám řekl místostarosta Jan Hebnar.
3: V měření jsme si vyhodnotili, že tam dochází k častému porušování povolené rychlosti a proto instalujeme radar právě v městské části Vážany na vjezdu do Kroměříže. Očekáváme, že to povede ke zpomalení dopravy a vyšší ukázněnosti řidičů, samozřejmě také ke zvýšení bezpečnosti.
1: Fotbalisty brněnského Artisu čeká další domácí utkání. Už dnes v rámci šance Národní ligy přivítají hosty z FK Příbram. Dnešní zápas proběhne od 18 hodin v domácí ShipX aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
4: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ostrý budíček hlásí další část, konkrétní časový údaj je 9 hodin 9 minut a pojďme se v tuto chvíli podívat také na to, u koho bude asi veselo, protože má narozeniny.
1: Ano, máme tu, tuším, že tři jména. Tím prvním je americký zpěvák, kytarista, pianista a také skladatel Bob Seger. Most times you can hear them talk, other times you can all the same old clichés. Během své dlouhé kariéry, která trvala přes 60 let, prodal tenhle ten chlapík po celém světě více než 75 milionů desek, což z něj dělá jednoho z nejprodávanějších umělců vůbec všech dob. Na svém kontě má hromadu hitovek, ostatně song, který slyšíte nyní v podkresu, vám je určitě povědomý, jedná se o písničku Turn the Page, kterou si od Boba vypůjčila i Metallica.
0: Obdě slaví 81 let a pro doplnění mohu uvést, že v roce 2004 byl uveden do rock'n'rollové síně slávy a v roce 2012 do síně slávy hudebních skladatelů.
1: A nutno dodat, že velmi zaslouženě.
0: Takže se pojďme podívat na další jméno. Přesně krásných 60 má dnes Jonathan Donahue, americký kytarista, zpěvák a bývalý člen kapely The Flaming Lips, což byla vždy velice zajímavá kapela, která zaznamenala na svém kontě několik světových rekordů, mezi kterými je například to, že stihli odehrát 8 koncertů během 24 hodin. Kapela tehdy cestovala historickým autobusem z Memphisu do New Orleans, akorát ty koncerty jste si moc neužili, protože každý měl nějakých 15 až 20 minut.
1: No a jako posledního tady mám 55-letého kytaristu skupiny Foo Fighters, Chrise Shiflita. Tenhle muzikant je znám také pod pseudonymem Jack Jackson. Mimochodem, Chris je také velkým fanouškem fotbalového klubu Arsenal FC, takže včera měl určitě ohromnou radost z jejich postupu do finále Ligy mistrů.
0: Ke kapele se připojil v roce 99 poté, co uspěl v konkurzu na nového kytaristu. No a jednou se nechal slyšet, že jeho nejoblíbenější skladba od Foo Fighters je právě to, co slyšíte. All My Life. My se ale od kapely Foo Fighters přesuneme k jiné legendě rockového žánru a to jsou Guns N' Roses. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Tak tohle nás kdysi provázelo hodně a dokola. A mimochodem jeden z nejúspěšnějších soundtracků všech dob. Mortal Kombat, my se vás totiž dnes 19 minut po 9. hodině počas se opět chceme pozvat do kina.
1: Právě tam se vrací slavná videoherní mlátička, kde se opravdu nešetří brutalitou Mortal Kombat. Napadá mě, která je to vlastně adaptace?
0: O, s tím je to složitější. Když vynechám animáky a úspěšný webseriál, tak jsme tady měli první filmový pokus v roce 95, což je za mě poměrně fajn snímek. Dvojka z 97. je vyloženě špatná a škaredá a prostě hrozná.
1: Podle tebe.
0: No, podle většiny, zkusí to vyjednat na nějakém filmovém žebříčku.
1: Okay.
0: Potom tady byl ještě takový zajímavý úspěšný seriál z roku 98, ale až v roce 2021 došlo na celkem povedený filmový restart. A nyní tedy přichází dvojka z plánované trilogie.
1: Mm-hmm. Koukám na složení, fanoušci se dočkají mnoha oblíbených postav, které tentokrát obohatí i Johnny Cage, který v minulém díle chyběl. Zahraje si ho Australan Karl Urban, který má s podobným typem filmu zkušenosti. Mohli jste ho vidět třeba ve Star Treku, Thorovi a nebo Pánovi prstenů. I'm not some great warrior. I'm not some champion. Is a war for the fate of your world.
0: Finish him! První ohlasy jsou jako celkem spokojené, lidé chválí. Já budu snad chytřejší večer, protože se na to dneska chystáme. Ale hlavně, jestli se jako na to chystáte vy, tak si uvědomte, na co jdete. Že je to opravdu adaptace videohry, kde se bijou postavy. Nic víc, nic míň. Ohle není žádné Oscarové drama o finančním stavu drůbežárny na počátku 20. let.
1: Připravte se, že budete mačkat kolečka a křížky a fandit některému z hlavních hrdinů určitě. Ale krásně jste řekl. Teď už jdeme dál. Muzika v

0: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Tak tohle byla svěžná záležitost o té Metallica. A taky jsme svěžně dokráželi k konci ostrého budíčku. Pěkně nám to utoklo dneska, takže je na čase to trošičku ukončit dneska.
1: Ano, ano, za chviličku tady přijde Honza Prokeš, možná i Hanka Utratová, co pláčeš?
0: Že musím domů.
1: Zůstaň klidně. Možná i Hanka, která sedí tady vedle ve střežně a natáčí další dílo Rockcastu. A ani nevím, koho to má za hosty, ale půjdeme to zjistit. Každopádně, od nás dvou je to pro dnešek všechno. Rozloučíme se muzikou na přání. Roman si napsal si kapelu Deftones, tak mu ji dopřejeme. No a uslyšíme se zase zítra. Mějte se, bando, čau.
0: Čau.

0: Pepe nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: Čau ve spolek rokeři, odbyla 10. hodina a to znamená, že na tu naší pětikolečkovou otáčecí a ještě k tomu půlhovatelnou židli obsadil vše nejtěšivává kategorie naší party Honza Prokeš, který vám bude do vašich hlav ládovat co jiného než skvělou muziku.
1: Radio Čas Rock.
0: Five in the Dead Punch nebudou chybět Skid Row. Tak jako 6 AM. To je malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rok zazní. Nebude chybět Milan Geldar z horoskopy, tak jako Honza Gavelčík se zprávami. A já vám přeju pěkné středeční dopoledne, přátelé.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
7: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
8: Aktuálně se zdržíme v Ostravě na Rudné ulici ve směru na Havířov. Před mostem ve Vítkovicích se tvoří kolony. Vážná nehoda se stala na hlavním tahu Opava Krnov u odbočky na Brumovice. Bourala tady dvě osobní auta. A dvě auta se srazila taky v Brně v ulici Oblé. I tady si dávejte pozor.
1: Radio Čas Rock. Zprávy.
8: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Státní maturitní testy jdou do finále. Po pondělním testu z matematiky a cizích jazyků pokračovali během včerejška testem z češtiny. Dnes jsou na programu další cizí jazyky a těžší matematika. Výsledky obdrží školy nejpozději 15. května.
9: Morava aktuálně.
8: Nový Čín uzavírá lávku přes řeku v části Žilina. Je totiž v havarijním stavu. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém jezdí i auta. Pokračuje mluvčí města Marie Machová.
10: Na stávající lávce se v roce 2025 propadla část vozovky. Pracovníci správy majetku nechali díru provizorně zakrýt ocelovým plechem. Přestože je lávka určena pouze pro pěší, bohužel se stávalo, že i přes zákaz po ní jezdily motorky nebo čtyřkolky. Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni přemostění uzavřít a následně zdemolovat.
8: Znojmo čeká proměna. Z bývalé pošty na Horním náměstí vznikne městská knihovna. Město se chystá 19. května představit veřejnosti architektonickou studii. Knihovna by měla plnit i roli kulturního a komunitního centra. Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále. Kanonýři si zahrají o ušatý pohár po druhé v historii. V roce 2006 podlehli Barceloně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Honzem Prokešem.

0: 31. ledna, to je datum, kdy Five Finger Death Punch rozburácí pražskou O2 arénu. No, ale dneska je 6. května a tak se na rádiu Čas Rock s Milanem Gelnarem podíváme na to, co že nás při té středě čeká.
1: Středa bude hodně náročná. Na nebi sice panuje převaha hvězdných aspektů souladných vítaných, nicméně jsou tam také silné aspekty nesouladné, spojené s porušováním dohod, smluv i zákonů, což se bude projevovat zejména v dramaticky prožívaných emocích. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou mít větší chuť na sex a ochotě podléhat milostným svodům. Lvy by měli mít den celku poklidný a na nic si nebudou moci stěžovat střelci. Býci budou poměrně sebestřední, pany by měly být praktické, pragmatické a kozorohy může charakterizovat stagnace. Blíženci budou pociťovat touhu po nové lásce nebo nějakém zpestření. Váhy se mohou projevovat nemoudře a vodnáři budou sami sebe vystavovat větším tlakům. Ryby by měly být velmi komunikativní. Tíři by mohli zažívat rozporuplný den a raci se mohou cítit docela zmateně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar. Čas rok.

0: Kapela Jamaron, ta je na soupisce vystupujících, kteří se od 24. července objeví u Opavského Stříbrného jezera, kde se bude konat další ročník Holuby. Kromě nich se tam během dvou dnů vystřídají třeba Pretty Maids, Citron, Tři sestry, Ivan Mlánek se svým banjo bandem, Proteus, Witchhammer a celá řada dalších vystupujících. Kromě, když si rozkliknete web Rádia Čas Rock, tak tam na vás vyskočí jak veškeré informace o této naší velkolepé narozeninové oslavě, tak samozřejmě předprodej vstupenek. Ty tam jsou hned ve třech variantách, takže si určitě vybere každý z vás, kdo by chtěl společně s námi opět zažít skvělý mejdán, na který jste všichni srdečně zváni. Time Real, 6AM a nebo Midnight Oil, tak to jsou pro změnu grupy, které jsou v playlistu nachystané do těch následujících minut. Za chvíli se do nich dáme.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané sneky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
6: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno.

0: 6 a.m. Teď tady u nás na rádiu Čas Rock krátce po půl jedenácté, no a před námi písnička na přání 725 331 155.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a další muziku bude vybírat Tatar. Zdar, Barone.
1: Čau, zdravím do éteru všechny, kdo poslouchají.
0: Tak, jak se ti daří? Kuríruješ se dobře?
1: Kuríruju se, dodržuju, jak se říká, lékařský režim, prostě nic nedělám, nic těžkého nezvedám, nepředkláním se, nosanek se hojí.
0: No tak to
1: tím chci poděkovat panu doktoru Ravčíkovi, že odvedl skvělou práci. No a zítra jdu na kontrolu a uvidíme to dál.
0: Tak snad to všechno dobře dopadne, ale teď Spider X, komu?
1: No Spider X, no samozřejmě panu doktorovi, rokové rodině, všem motorkářům, protože venku je sezona už prostě v plném proudu, takže chlapi, kolama dolů a prostě ať žije metal.
0: Máš rekt, kamaráde, fajn, já jenom připojím ještě jednu SMSku, že pro ty motorkáře by chtěli něco zahrát. Martin, takže o tímto taky zdravíme, ty se měj krásně, no a zase někdy, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Nazdar, nazdar. A ještě jedna SMSka dorazila právě teď. Zdravíme všechny rockery a celé úžasné rádio. Chtěl bych prosím zahrát písničku. Bylo by to pro naší pracovní partu do Ostravy, ať nám jde práce lépe od ruky. Sice bez podpisu, ale přece. Tak jo, tady to je.

0: Zas rok.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci 3 plus 1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Cashback!
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: Toto byl Magnum, no ten by se při tom počasí, které venku panuje, opravdu hodil, že jo, taková mlečná podleva nahoře, no ale k tomu se možná dostaneme. Jedeme dál! Na rádiu Čas Rock v těch následujících 60 minutách ke Kiss, tak jako Smashing Pumpkins. A nebo Tania. Tak si na rádiu Čas Rock určitě budeme hrát, no a když už se pomalu, ale jistě blížíme k tomu obědu, tak ho trošku probereme. Myslím tím ten tlabanec. No a mám pro vás i jednu zajímavou nabídku. Je to hodně, nebudu to zdržovat, jdeme na to. Dobré dopoledne.
1: Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Jeďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry CZ. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na tatra.cz.
1: Stále jsou velké problémy na hlavním tahu z Opavy do Krnova. U odbočky na obec Brumovice bourala dvě osobní auta. S komplikacemi musíme počítat taky na hlavním tahu z Rožnova do Valašského Meziříčí. U obce Zašová i tady je dopravní problém. A nehoda dvou aut nás může potrápit i v Brně v ulici Oblé.
2: Rádio Čas Rok. Zprávy.
1: Dobré dopoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. České dálnice zasypávají odpadky, podél autostrát i na odpočívkách jich podle správců cest přibylo za 5 let o čtvrtinu. Navíc poslední dobou se uklidové čety často setkávají i s nebezpečným materiálem, třeba akumulátory.
2: Morava aktuálně.
1: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím má sloužit dalších 5 let, potvrzuje Miroslava Chlebounová z hejtmanství kraje.
3: Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem, který bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2030. Navázáním spolupráce se stávajícím dopravcem kraj zajišťuje kontinuitu provozu a stabilitu veřejné dopravy v této části regionu. Provoz na trati tak bude i nadále zajištěn dopravcem, který zná místní specifika a spolehlivě zajistí dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky oblasti.
1: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně přichází s novinkou. Nabízet začalo online prodej vstupenek na své dva nejžádanější okruhy. Jde o komentovanou prohlídku Baťova mrakodrapu a komentovanou prohlídku hradu Malenovice. Fotbalisty Bčka ostravského Baníku čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy se už dnes utkají s hosty ze Zbrojovky Brno. Dnešní zápas proběhne od 17 hodin na městském stadioně v Ostravě Vítkovicích. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Dneska se slaví Mezinárodní den bez diet a ten řešíme i na Facebooku Rádia Čas Rock, kde se vás ptáme, jak jste na tom s tím jídlem vy. Dali byste si pěkně propečený steak, skvělou svíčkovou gulášek, a nebo ho víte třeba legendárnímu smažáku s hranolkama, tatarkou a oblohou, sladkým knedlíkům, špenátu a dalším pochutinám. Klidně se na to můžete mrknout, a když se na to tak opravdu dívám, tak Kamil píše, no určitě pořádnou porci masíčka. Honza zase, já nejsem vybíravý, ale s jistotou vím, že hlad je jenom převlečená žízeň. Peťa, teď po ránu smažená slanina a vajíčka, na oběd domácí hamburger a večer steak na grilu a k tomu pivečka. Ten se má. No, Marcelka, ta tady píše, určitě vepřoknedlo, zelo a tak dále. No a klidně v tom můžete

co máte rádi, čeho se nadlábnete v tom na tom našem Facebooku pokračovat. A když tak se ozvěte, co třeba chystáte na ten dnešní oběd. Máte k dispozici i WhatsApp s číslem 725331155, tak se do toho můžete pustit. No a já vám k tomu naservíruju píseň, která se k tomu opravdu hodí. Tak fajn poslední.

0: Dívám se do rozpisu dalšího ročníku Vizovických mástrů a Kiss and Dynamite jsou v něm napsáni na čtvrtek 16. července. Jejich koncertní set by měl na stage Ronnieho Jamese Dia začít v 19 hodin a 15 minut, no a je docela možné, že vás tam Rádio Čas Rock dostane úplně zadarmo, a to v rámci soutěže Tajné úterý. V ní jsme včera naši věrnou posluchačů Míšu poslali na Karbarok a kdo bude další, který se podívá na nějaký koncert, festiák nebo jinou kulturní akci, tak to se dozvíme zase příští týden. Takže buďte ve střehu, v ostrém budíčku vám Tomáš s Ivošem prozradí, o co se bude hrát, takže jakmile se to od nich dozvíte, tak na nic nečekejte a volejte na číslo 725-33-1155. Já vám držím palce a přikládám další pecku, tentokrát v podání Kysáků, kteří dostanou prostor za malou chvíli. Tak pěkné dopoledne.
1: Tajné úterý Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Hele, Ivo, máš strach z netopíru?
6: Možná trošku.
5: A z pavouků?
6: Tak si určitě, těch se bojím.
5: No tak taková Taylor Momsen, ta se jich nebojí vůbec. Dokonce jí obě tato zvířátka už pokousala.
6: Ale dáme o tom řeč v Rebelském baru.
5: Dáme. Tak. Od 7 večer na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Smashing Pumpkins jsme se na rádiu Čas Rock na pár minutek vrátili do roku 1979, ale zpátky do současnosti. Jdeme na písničku na přání 7, 2, 5, 3, 3, 1, 1, 5, 5.
1: Čas Rock. Čas Rock.

0: No a na rádiu Časrok teď dostává prostor taky Abra. Ahoj, já tě zdravím.
1: Ahoj, zdravím tebe a všechny, co poslouchají.
0: Nazdar, nazdar, kamaráde, tak já na tebe musím bonznout, že ty už nám nerozvážíš to jídlo, o kterém se dneska bavíme na Facebooku Rádia Časrok, že ne?
1: Ne, už jsem s tím šlehnul, 9 let stačilo.
0: Stačilo, jo? Tak a co teď, jako se válíš na gauču nebo něco jiného?
1: Něco, dá se to tak nazvat, je to takzvaná školník ve škole.
0: Ne.
1: Jo, no, člověče, zkusím to, doufám, že do důchodu vydržím.
0: Takže to je monterkový plášť, který se mění jednou za půl roku, v kapsi žárovka, v kapsičce na prsou hromada propisek, jo?
1: Něco takového podobného, no.
0: Tak ti drží, dostal jsi i byt k tomu?
1: Paní ředitelka, že by říkal, že bohužel byt k tomu nenabízejí.
0: Ale větší plát tak o to.
1: O to větší plát.
0: Výborně, kamaráde, moc a moc ti gratulujeme k této funkci.
1: Děkuji.
0: Tak, no a ty jsi vybral teda turbo. Komu?
1: Tak všem za volant, pevné nervy, protože nevím, co to obnáší a s količkama dolů. To by do rády a všem.
0: Děkuji. Výborně. A kde jsi tady někde v Porubě ve škole, že bych se přišel podívat?
1: Jasně, Poruba, nevím, jestli to reklama, hello.
0: Hello, Dolly, výborně, výborně. Tak a stravenky jsi taky nafasoval na oběd, jo, na svačinky, nebo jak to tam je u vás?
1: Můžu ti říct, že za hodně směšné penízky mám celý oběd.
0: A od dneska už byl?
1: Ještě ne, ještě
0: a
1: ne.
0: A co bude, co je rozepsáno?
1: Myslím, že tam byla dneska svíčková.
0: Ne.
1: No, přísám bačku.
0: Kamaráde, tak si nechej chutnat pošty, když tak fotku, jo? Jak tam vaří? Měj se hezky.
1: Tak. Čau. Taky, čau. Radio Časrok. Pravé rokové rádio.

0: Kaufland.
1: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

herecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: The Colors na samém závěru této hodiny bude 12, jestli se chystáte k obědu, dobrou chuť, no a já vám k němu nabídnu třeba hindi. Paparouč. A nebo takové do Pretty Reckless. I am deaf and I can feel I got my hands upon the wheel. Té muziky, která na rádiu Čas rok zazní, bude opravdu mnohem a mnohem víc, no a mrkneme se taky na nějakou tu akcičku. A kdo ví, možná, že si zahrajeme o nějaké stupenečky na jeden zajímavý festival, ale k tomu se postupně dostaneme. Tak buďte ve střehu, ještě jednou dobrou chuť a pěkné odpoledne.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dech přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dech Foam zdarma. Více na dech.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
6: Řidiči, pozor, se aktuálně dávejte ve Frýdku místku na ulici

0: Class Rock. Zprávy.
1: Krásné poledne vám u zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Kasín a heren postupně ubývá, hazard se ale přesouvá do online prostoru. Vedle legálních webů bují ve velkém i ty nelegální. Podle odhadů navíc nelegální hazard hraje asi 13 000 mladistvých do 18 let.
0: Morava aktuálně.
1: Karviná připravuje prodej stavebních pozemků v lokalitě nad Vagónkou. Jak nám prozradil primátor města Jan Wolf, je zde připraveno celkem 14 stavebních parcel.
2: Ten systém je jednoduchý v tom duchu, že to nejsou pozemky pro developery, ale jsou to pozemky pro koncové uživatele, pro lidi, kteří by měli v Karviné postavit si domek a žít. Tak je ten systém nastaven a věřím tomu, že o to ten zájem bude a že budeme moct dále rozšiřovat další plochy a hledat další lidi, kteří budou v Karviné stavět rodinné domy.
1: Prodej pozemku bude probíhat formou elektronické licitace, ve které rozhoduje nejvyšší nabídka. Šternberg bude mít novou hasičskou zbrojnici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město a dalších 24 spádových obcí. Nová zbrojnice za šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu. Ten si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce trofeje Paris Saint-Germain, kteří před týdnem doma zvítězili 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

Odpoledním vysílání Rádia Čas Rock dostala prostor americká sestava Hinder a představte si, přátelé, že 6. května roku 2002 se píseň Bohemian Rhapsody od kapely Queen dostala do Guinnessovy knihy rekordů jako vůbec nejoblíbenější pecka všech dob. Na druhém místě skončil Imagine Johna Lennona a třetí pak Hey Jude od Beatles. Tento skvost se v roce 75 nahrával dlouhé tři týdny. To je doba, kdy se dá natočit samozřejmě i celá deska, ale Freddy chtěl mít všechno do úplného detailu propracované. Pod tímto dílem je autorsky podepsán jen on sám, který to nejen naspíval, ale napsal i basovou linku, kytarové solo anebo bubenické party.

0: Láďa Křížek, ten se svojí kapelou Krejson letos slaví 30 let od vydání desky Zákon džungle, ze které mají v plánu na letošních letních koncertech zahrát hned několik skladeb. Ten první koncík, tak ten bude 10. července v Jedovnici, kde se bude v tamnějším kempu Olšovec konat akce s názvem Killian Gang. Tam svůj kytarový předvede i Jarda Bartoň, který přijal Láďovou nabídku a opět se ujal své pozice. No, tak držíme samozřejmě palce. Na rádiu Čas Rok nás čeká ale další muzika, se kterou mám nachystané Paparouč, Derasmus a celou řadu dalších. Tak se dobře bavte.
1: Čas Rok.
2: Těšíte se na sezónu?

0: Kaufland.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
3: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
4: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

11 hodin 30 minut, to znamená půl jedné, no a na rádiu Čas Rok před námi písnička na přání 725 33 1155.

0: Breaking Benjamin, ten nám právě teď na rádiu Čas rok dozněli. No a jestli už je po obědě i Dan, tak to nám řekne teď, ne? Nazdar.
1: Čau, zdravím, Hanze.
0: Bylo už jsi po obědě?
1: Už jsem po obědě.
0: Jo? Trošku, co bylo?
1: Trošku chudému obědu, tak rajska byla, ale já jsem to měl bez rajské, protože já rajsku nemůžu.
0: Takže si to jenom tak jako vyškrával, jo? Byl knedlík nebo co?
1: O ne, lok, takové ty, ale co to je. Lok je z masa.
0: Dobře, a my dneska řešíme, prosím tě, s tím jídlem, jak to je. Co u tebe vede?
1: U mě maso. Já chci maso.
0: Tak já chci maso, bylo. Zase. Ano, přesně, zase ty pečený brambory. Rozumím, takže masíčko. A to je jedno, jaké hovězí vepřové, králíček, bo ty jsi chovatel, že jo?
1: Jo, králíček.
0: Na smetance, pěkně.
1: Na smetance.
0: Jo, zase králík, ani Puntě už to nechce žrát.
1: A ovečku bych snědl, to jsem měl klobáse z ovcí.
0: Dobře.
1: Takže nemám problém.
0: Dobrá, takže ty jsi takový všeho jedlík. Teď, ale Jurop. Tak, komu?
1: Tak já bych ještě dal pozvánku 21.11. Čas rok.
0: Čas.
1: To bych pozval.
0: Rádio Čas.
1: Na narození. Já vím, Čas, dobré. Ale já jsem zvyklý, že jsme rokeři, takže my rokeři půjdeme do rádia Čas taky.
0: Ano. 21. listopadu Ostrava Arena a Europe součástí toho mega koncertu. No. Přijedeš?
1: Přijedu až z Neteří. A i na holbu na grilu.
0: Tak to bude krásné.
1: A všetkým přeju domů dneska narozeniny, všechno nejlepší a děkuju zbavitelovi včera za Metal Money.
0: Nemáš vůbec zač, já mu to všechno vyřídím a on nás poslouchá. Měj se krásně, díky.
1: Jo, dík, čau, mě se.

0: Čas rok. Pravé rokové rádio.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
5: Cashback!
6: Horkon! Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rock. Horkon!
7: Už dál nemusíš hledat.
8: Tady jseš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
7: Žádné kompromisy, žádné hranice.
8: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na Play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.
0: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: Nespát, nelalkovat, dělat Dream Theater na rádiu Čas Rock bude 13 hodin, toto letí. Takže se trošku probereme po tom dnešním obědu, že jo, Battle Beast budou taky volbí. A nebo Guanoj. Taká diskuška, že? Tak mrkneme se taky do kalendáře, kdo dneska slaví, co se děje a tak dále. No a máme nachystanou i novinku týdne. Dobré odpoledne.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovat.

0: do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
1: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz.
0: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
2: Řidiče, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Brně na ulici Žabovřeská a opatrní buďte také v Přerově na ulici Komenského.

0: Kvá. V Česku přibývá kyberútoků. V prvním čtvrtletí letošního roku jich bylo evidováno více než 70. Je to jedno z nejvyšších čísel v historii. Hackři také čím dál častěji útočí na samosprávy. Nedávno se jim třeba podařilo zašifrovat data společnosti, která městům a obcím dodává klíčové programy.
1: Morava aktuálně.
0: V Opavě finišuje rozsáhlá oprava zimního stadionu. Modernizace má skončit v červnu, poté začne zkušební provoz. Otevření pro veřejnost město plánuje na září. Stadion nabídne nové tribuny pro 2000 diváků, moderní zázemí pro hráče i upravené okolí s parkovištěm a zelení. Zlínský kraj podpoří částkou 1 700 000 korun bezpečnost dětí v dopravě a rozvoj dopravních hřišť v regionu. Zvláštní dotaci 300 000 korun dostane i Rošnov pod Radoštěm, který díky tomu může uspořádat celostátní kolo soutěže mladých cyklistů. Pokračuje náměstek hejtmana Radek Doležel.
2: Jde o prestižní celorepublikovou akci s významným vzdělávacím, preventivním a společenským přesahem. Jejím cílem je systematicky vychovávat děti k bezpečnému chování, silničním provozu, rozvíjet jejich dopravní dovednosti, odpovědnost a také respekt k pravidlům silničního provozu. Proto jsme se rozhodli ji podpořit.
0: Dotaci dostanou i Zlín, Otrokovice, Valašské Meziříčí a Uherský Brod. Dnešní den patří fotbalu. V Šance národní lize se můžeme těšit na domácí utkání Baníku Béčko, který od 17 hodin vyzve Zbrojovku Brno. O hodinu později se na domácím hřišti představí Artis Brno, tentokrát proti Příbrami. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

0: Toto byly Battle Beast a před námi je novinka týdne Rádia Čas Rock. Tak to nebudu zdržovat, jdeme na ní.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Ve zdravém těle zdraví nejen rockový duch. A takový saunový rituál, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány, sauna.
1: Rádio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: Posloucháte Rádio Čas Rock a my se teď podíváme do kalendáře, ve kterém se píše, že v roce 1965 v hotelovém pokoji na Floridě dali 5. května Mick Jagger a Keith Richards světu kytarový riff pro píseň Satisfaction. No a v těch obecných událostech je tady zářez z roku 1889. To byla tehdy v Paříži během světové výstavy otevřená Eiffelová věž. No a svátek, tak ten slaví Radoslav. Tak chlapci, za celou tu naší rokovou partu přeju všechno nejlepší a snad vám další muzika udělá radost.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rokové rádio.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
6: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
11: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

0: Další klasika, s ní na rádiu Čas Rock, kapela ZZ Top, no a legendárního zpěváka, tak toho si dáme za malou chvíli, protože mám na drátě Dušana, ahoj.
1: Čau, zdravím ze sídla temnoty, takže chtěl bych dneska od Kinga Raimonda Mask Ready Madness, samozřejmě probáme celou úžasné rádiu Čas Rock, celou rokovou rodinu, pro těch ty posluchače, kteří už se těší od zítřka na prodloužený víkend, všem na pohodu a ať dodržou putný režim a poslouchají pravou rokovou hudbu.
0: Výborně, tak vy dneska probíráme jídlo, diety a tak dále a tak dále. Jak ty si na to, nebo co bylo na oběd?
1: No to ještě nebylo, zatím byl vzduch umašený větrem, ale bude karbenátek, bylo králíka, to už není už ani pindě, už nežere.
0: Karbenátek s kašičkou?
1: Ne, jenom tak chleba o kurek a bíža. No jinak to jídlo dietní, tak nejlepší podle mě jítrnici a zajídat tlačenkou.
0: To nejlepší, tak to vymazat, co, ten talař potom tím chlebem?
1: No přesně tak, no, nebo takový pečený bůkok dadně pro rozkluví.
0: Taky to není špatné. Máš recht, co se nesní, pak do pomazánky. Tak fajn, velké díky, měj se krásně, nech si chutnat a zase někdy, ahoj.
1: Díky moc, to by se, čau.

0: najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
1: Stavební Nidek přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavební Nidek platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Friedlandu.
1: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.

0:00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

0: Felix Talek nám na Rádiu Čas Rok ukončil tuto hodinu, no a my budeme pokračovat. Na Rádiu Čas Rok dostává prostor Gary Moore, tak jako Airborne. A nebo Dogma. Kromě toho se podíváme taky na silnice, protože máme něco pro všechny, kteří jsou fanoušky jedné stopy a nebude chybět i zajímavá pozvánečka. Tak to všechno už za pár minut. Já vám přeju dobré odpoledne.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
3: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele. Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
4: Řidiče, s komplikacemi v tuto chvíli počítejte v Brně na ulici Žabovřeská a opatrní buďte také v Přerově na ulici Komenského, kde se stala dopravní nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Rádio Čas Rok. Zprávy.
4: Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádiu Čas Rok přeje Kristýna Kubánková. Sucho a teplé počasí zhoršují příznaky u alergiků. Nejhorší situace bývá ve větrných dnech, kdy se pilová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by proto lidé v takovýchto dnech měli venku trávit jen nezbytně nutnou dobu. Nějakým druhem alergie trpí asi třetina populace. Ta na pily patří mezi nejčastější.
6: Morava aktuálně.
4: Vlakové spojení mezi Bruntálem a Malou Morávkou se rušit nebude. Cestujícím má sloužit dalších 5 let. Potvrzuje to Miroslava Chleboňová z hejtmanství kraje.
7: Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem, který bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2030. Navázáním spolupráce se stávajícím dopravcem kraj zajišťuje kontinuitu provozu a stabilitu veřejné dopravy v této části regionu. Provoz na trati tak bude i nadále zajištěn dopravcem, který zná místní specifika a spolehlivě zajistí dopravní obslužnost pro obyvatele i návštěvníky oblasti.
4: Brno opět rozšiřuje rezidentní parkování a s ním také zónu, kde je maximální rychlost 30 km za hodinu. Ještě v roce 2015 mohli řidiči jezdit maximálně 30 jen po 168 km silnic. Dnes už je s tímto omezením 400 km, a to i v souvislosti s rozšířením modrých zón. Šance fotbalová liga pokračuje dalšími zápasy. Ty jsou na programu tento víkend. V neděli se můžeme těšit například na domácí utkání Sigmy Olomouc, která bude od 15 hodin proti Bohemians usilovat o 7. až 10. místo. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas.

0: Rádiu Čas Rock.
1: A v rokových tipech pro vás máme pozvánku na velkolepou oslavu 7. narozenin motoparku Ostrava, která se bude konat už tuto sobotu a neděli. Všechno to tam vypukne ve 8:45 ráno slavnostním zahájením a pak už to půjde pěkně jako po másle. Testování motorek, závody motokár, drift show, Adam Pešo, soutěže, no prostě zábava pro celou rodinu a to všechno zvůní benzínu a spálených pneumatik. Vstup je zdarma, takže si myslím, že není vůbec co řešit. A to se týká i muziky, se kterou se o slovo hlásí třeba Valtari. Dobrý poslech.
0: Rockové tipy Rádia Čas Rock. Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: ve které skoro 40 let působil David Koller a tento borec bude součástí megakoncertu Rádia Čas. Ten v Ostravar aréně vypukne 21. listopadu a kromě něho nabídne taky Olympic anebo legendární sestavu Europe. Toto jejich vystoupení bude pro letošní rok v České republice jediné, takže by byla velká škoda u toho chybět. Vstupenky se dají koupit na www.radiocas, tak si tam skočte, protože jdou docela slušně na dračku. To by bylo, no a můžeme se na Rádiu Čas rok dál věnovat muzice, kterou si mezi sebe rozdělí Alter Bridge s Gary Moorem. Tak pěkné odpoledne, Minču.
1: Čas rok. Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: 90, a Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.

nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Alter Bridge na rádiu Čas Rok, 2 minutky po 2:30. To znamená jediné, že za malou chvíli vás tady už si přebere naše Vrána, no a ta druhá informace je taková, že si zahrajeme podle vás. 725 33 1155, číslo sem do studia rádia Čas Rok.

Odpolední vysílání Rádia Čas Rok v plném proudu, no a před námi Gamarej, o které si napsal Libor, který by je chtěl poslat všem, kteří už mají po práci, ale ta druhá je čeká doma na zahradě. Tak jo, no tak užívejte odpoledne, každopádně ve společnosti Rádia Čas Rok to by bylo jenom dobře, protože za malou chvíli už je tady v rána. Já se loučím a zítra čau.

0: křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Cashback!
5: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!

0: Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

Lásky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

Tohle byly Korn, dvě minutky před 15. hodinou, vy posloucháte Rádio Čas Rock, středeční odpolední drive je připraven a to znamená, že od mikrofonu a ze studia už vás zdraví vaše Vrána a taky Slash. Kterému se přidá Strejda Iggy, Lauter a jejich

0: 21, ale připomeneme si i novinku a nalákám vás na prodloužený víkend. Všechno to stihneme, teď zprávy.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

0: kariérou. Fun Loving Criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na baranak.cz.
1: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte ve Zlíně na ulici u pekárny, kde se stala dopravní nehoda. A nehodu nám hlásí také obec Březí z Břeclavska, konkrétně z ulice Mikulovská. I tady buďte opatrní. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas Rock. Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, rokeři. U dalších zpráv na Rádio Čas Rock vás vítá Kristýna Kubánková. Kasín a heren postupně ubývá, hazard se ale přesouvá do online prostoru. Vedle legálních webů bují ve velkém i ty nelegální. Podle odhadu nelegální hazard hraje asi 13 000 mladistvých do 18 let.
0: Morava aktuálně.
1: Nový čin uzavírá pěší lávku přes řeku v části Žilina. Je totiž v havarijním stavu. Lidé budou muset chodit přes 300 metrů vzdálený most, po kterém ale jezdí i auta. Pokračuje mluvčí města Marie Machková.
3: Na stávající lávce se v roce 2025 propadla část vozovky. Pracovníci správy majetku nechali díru provizorně zakrýt ocelovým plechem. Přestože je lávka určena pouze pro pěší, bohužel se stávalo, že i přes zákaz po ní jezdily motorky nebo čtyřkolky. Z bezpečnostních důvodů jsme nuceni přemostění uzavřít a následně zdemolovat.
1: Šternberk bude mít novou hasičskou zbrojnici. Moderní areál za 120 milionů korun bude sloužit pro město a dalších 24 spádových obcí. Nová zbrojnice za šternberským hřbitovem vyřeší dosavadní nedostatečné prostory a hasičům poskytne potřebné zázemí. Světový šampionát v hokeji se blíží. Hrát se bude od 15. do 31. května ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B spolu s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovenskem a Itálií. Ve skupině A jsou celky USA, Švýcarska, Finska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Do osmifinále postoupí první čtyři mužstva z každé skupiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: A takový saunový rituál, o, to je náramně osvěžující věc. Stejně jako smyčka z finského Lahti. Korpiklány vás rozparádí pod vysokou pecí už 1. srpna na letošním ročníku Ostravy v Plamerech. Tento týden se s nimi ale společně zapotíme. Korpiklány, sauna.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka.

0: tady na rádiu Čas Rok ve středečním odpoledním driveu. Tihle Sigři byli na jarním turné, takže už to mají za sebou. Sigři na tahu takzvaně. V překladu si to tak jako vyložte, že prostě jeli šňůru. No a vy se můžete odchytit už za necelých 14 dní, protože budou patřit k tomu grande finále 20. a posledního ročníku kamenité Čas Rok Fest. V sobotu večer nám to všechno ukončí právě Lauter společně s Komunálem. Tak doufám, že budete u toho, protože my, ano, jste srdečně zváni, vstupenky stále k mání. A kluci tady byli včera, pozvali vás, víte, o co jde, tak si myslím, že by bylo fajn se naposledy pod Prašivou potkat, takzvaně zhasnout a zamknout. Co vy na to? My se na vás těšíme. Megadeth, taky Erasmus, taky Autograf, to je muzika, která je nalajnovaná na další minutky. Kdybyste to chtěli něčím vylepšit, dejte vědět na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
7: Hele, Ivo, máš strach z netopíru?
8: Možná trošku.
7: A z pavouků?
8: Tak si určitě, těch se bojím.
7: No tak taková Taylor Momsen, ta se jich nebojí vůbec. Dokonce jí obě tato zvířátka už pokousala.
8: Ale dáme o tom řeč v Rebelském baru.
7: Dáme. Od 7 večer na rádiu Čas Rok, o hodinku později na TV Rebel.

0: Kosmos tady na rádiu Čas Rock, středeční odpolední drive k tomu a taky autograf a taky vy, takže 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavu.
3: Čas Rock. Čas Rock.

0: Dobrá, v tady na rádio Čas Rock, ale tu další muziku, kterou si naladíte, no tak to už vám, Radek, to je jeden z vás. Draku, ahoj.
1: Ahoj.
0: Tak co dneska, už po šichtě nebo v průběhu, jak to máš?
1: V šichtě.
0: V šichtě, do kolika?
1: Do půl šestý.
0: Jo, to už se dá, 15:37, to už dáš, pak to spláchnout jedním, dvěma, deseti, je středa.
1: Možná i třema.
0: Hele, to už nechám na tobě, to už je tvůj job. Co budeme hrát, povídej.
1: Dáme si pijáckou modlitbu od Alkáčů.
0: Necháš si to pro sebe?
1: Ne, pro všechny posluchače samozřejmě i pro vás do rádia.
0: Děkuju. Vyřídím všem, co jsou okolo, ti, co tady zůstali, zbytek už na porobáku u vody. Tak prosím tě, tady to je, ať to sletí do konce šichty. Měj se, čau.
1: Jo, děkuju, ahoj. Odpolední

0: Svíčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na dek.cz.
1: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Friedlandu.
1: Světová roková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na

0: dalších 60 minutách dorazí Kiki a probereme dost zásadní téma, kterého se týká 6. květen, mimo jiné. Teď ale zprávy.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Hledáte jistou práci? Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů. Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele. Přidejte se k legendě jménem Tatra. Chci do Tatry.cz. Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
6: Řidiči, pozor se aktuálně.

0: Rock.
1: Zprávy. Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na rádiu Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Češi konzumují vitamíny ve velkém. Podle statistik jich dokonce konzumujeme dvakrát více než zbytek Evropanů. Lékaři o tom mluví jako o dobře fungujícím biznesu. Většině lidí totiž stačí pestrá strava, tedy dostatek masa, zeleniny a ovoce. Celosvětově lidé ročně za doplňky stravy utratí téměř 5 bilionů korun.
0: Morava aktuál.
1: V ostravském obvodě Poruba začne příští týden 6. ročník akce Sdílko. Ta v této městské části každé 2 roky představuje regionální obchodníky a podnikatele. Je určená lokálním tvůrcům, designérům, gastropodnikům, spolkům a také neziskovým organizacím. Město Zlín dlouhodobě zlepšuje svá sportoviště. Aktuálně zde startuje realizace moderního víceúčelového sportparku Bartoška. Více nám k tomu řekl primátor města Jiří Korec.
2: Tento projekt obsahuje jak rozsáhlý skatepark, který vlastně bude splňovat veškeré současné normy a potřeby pro pořádání soutěží, tak 2 víceúčelová hřiště, zázemí pro toto sportoviště a navíc tomu ještě parkourové hřiště.
1: Nový areál bude mít i návaznost na centrální dětské hřiště na Vysoké Mezi. Dnešní den patří fotbalu. V šance národní lize se můžeme těšit na domácí utkání Baníku Béčko, který od 17 hodin vyzve Zbrojovku Brno. O hodinu později se na domácím hřišti představí Artis Brno, tentokrát proti Příbrami. To bylo pro tuto chvíli všechno a další zprávy na rádiu Čas Rock za hodinu.

0: To je klasika, Give a Little Bit, Goo Goo Dolls, vy posloucháte Rádio Čas, rok je středa 6. května 26 a v kalendáři Mezinárodní den proti dietám. Slibovala jsem, že to vezmeme z ženského pohledu, takže Kiki Střelcová dorazila z vedlejšího studia. Pojď!
1: Čau, krásné odpoledne všem.
0: Ano, se také jako potrpí na ty svoje pustíky a detoxíčky a takové ty potom sežere špenáda, dopadne to tak, jak to dopadne, že? A spamuje mi o půl páté ráno, jestli to za nic třeba nevím.
1: Myslíš, že to bylo tím, to mě nenapadlo, jakože to moje tělo tolik vitamínu neuneslo.
0: Zeptej se mě, jak vypadá předávkování vitaminem C.
1: No, jak vypadá?
0: No, běhaš jak aligátor.
1: Jo, já jsem člověče byla jednou, jako když jsem

0: týče diet. Jo, no. Takže dneska správný, moje známá tomu říká prasátkový den, víš, takový ten vyžírací. Má kulturisti to má jako cheat day, tak ona tomu říká prasátkový den.
1: Takže tak. A má dneska, to teda jenom jednou ročně, nebo pravidelně?
0: Jednou týdně.
1: No, jo, no protože to jsem taky slyšela.
0: Někdo to má furt třeba.
1: No, někdo to má furt, ale že takový ti, co se jako dbají na tu stravu a potom jednou za týden mají tady ten cheat day, takže to prý taky úplně není dobré. No proto já razím tu teorii, že všeho s mírou a když prostě mám na něco chuť, tak si to dám, nezapírám si to a neupírám, protože potom já jsem třeba ten typ, u kterého to vede akorát k tomu, že to zakázané ovoce, chápeš, nejvíc šmakuje a já bych se toho pak dožrala, co dožrala, ještě přežrala.
0: Já musím říct jednu věc, my se tady docela slušně zásobujeme rychlými cukry, takže kdykoliv tady do studia dáte gumové medvídky, ovocné bombony, sušenky, tak před Střelcovou, když vysílá celý víkend, tady byste museli nasypat dlažební kostky do té misky, aby tam něco zůstalo.
1: Jo, no.
0: Ráno,
1: naše prostě. Alešisko jako měl snahy mě tady od toho krotit a já tady užírala. Oh, chudák, pak mi říká, ale počkej, to bude všechno na nás, že jsme to sežrali. Já říkám, nebo já teď tě řeknu, že jsem to sežrala já a ne ty.
0: To byla past na vás před tím víkendem, přiznám se. Ale jako, víš co, vem to z druhého úhlu pohledu, když se rozhodne, že budeš teda jíst zdravě, valíš do sebe to céčko, dáš si tu mandarinku, cákne ti to do oka, ta kyselina. Nevidíš dva dny.
1: Tak máš detox úplně všude.
0: Ne, řízek by ti tuhle sviňárnu nikdy neudělal.
1: No a to je recht. Tam teda pravda jenom hrozí ten olej, že ti prskne do ksichtu. Ale to za to stojí, jako co
0: tak
1: si
0: to už je o technologickém postupu.
1: No to je pravda.
0: Takže tak, co vy a diety?
1: No počkej,
0: oblíbené prasátkové.
1: Mě zajímá, čím ty si dneska zprasila.
0: No já právě dneska ještě vůbec ničím, takže Jezus přemýšlím, co bude k večeři.
1: Maria, no tak třeba počkej, já si dám gumového medvídka.
0: Já mám, ono se to teďka dobře jmenuje, je to takové to guilty pleasure. Já tomu říkám bílý sex, prostě jdeš kolem té ledničky
1: Ježiši
0: noci,
1: Kriste.
0: Musíš tam nakouknout, logicky to musíš nakouknout, co tam je. A já fakt na čem ujíždím, tak to jsou prybiňáky, odmala. Máme plnou ledničku doma prvňáků.
1: Tak proto ta moje hafička vždycky od tebe jako dostává pravidelně kelímky k vlízání.
0: Jasně, že jo. Na odpoledne musí být banán, prvňáček a ještě něco k tomu.
1: Tak já to mám tak jako sezóně v rámci svého života. Aspoň zatím, že vždycky mám období, kdy něco žeru ve velkém. Třeba loni, vím, že přelom jara, léta, to byly furt jogurty. Jo, pak jako to upustilo, no a teď se mi to zas asi vrací.
0: Tak oblíbená muzika a filmy, že?
1: Funguje
0: přesně, to úplně stejně.
1: Funguje to na všechno.
0: Tím ale chci říct, že občas my holky máme takzvané PMS, takže když otevřeme tu ledničku, tak jdeme úplně všechno.
1: No tak to je naštěstí to, co
0: bomby,
1: já neznám.
0: Párky, okurky, všecko dohromady, paštika, chleba, vánočka, je to úplně jedno. A pánové, vzhledem k tomu, že to je to jedno období v měsíci, kdy i Lucifer si bere home office, tak nás v tom nechte a podporujte, protože tím pádem dopadnete dobře a ne špatně.
1: Chlapi, musíme je podporovat. Já jsem sice teďka v těchto těch věcech na vaší straně,
0: ale tým kopeš, ale
1: holky, no jo, jasně, no tak pojď. Jo, tak proto si taky posledně nemohla vysílat, bo ona své dny do toho se nažere všeho možného, co v lednici najde, no tak kdo by tu
0: právě
1: došel?
0: Právě, že ne, já jsem byla mezi Barcelonou seči, víš? A buďte rádi, že jsem do té práce nepřišla, protože byste to měli taky.
1: To tady chlustala do mikrofonu na všechny, i na vás, děcka.
0: Příště přijdu evidentně tady za tohleto. Takže, Kikule, ty máš jediný úkol, ano? Do příští hodinky si připrav to taky, nějaký receptíček, jo, který se podělíš, protože pár nám jich už tady visí.
1: Taky,
0: takže
1: jo.
0: Ano, přišly i fotky, takové prasátko, rožnění. Jo, jo, Ježiši, klidně houst a větší kapky. Pojďme společně oslavit 6. květen. No Diet Day.

0: Karlin Neman, který taky přispěl do středečního odpoledního driveu tady na rádiu Čas Rock. Trošičku vás stačí popíchnout a už to lítá WhatsAppem ty vaše dobrutky. Takže jen houště větší kapky, protože Kiki jsem opět zase jenom na chvilku vběhla a slintáme obě dvě, takže klidně masíčko ze všech stran posílejte a podělte se o vaše recepty. Dneska na Moravě a ve Slezsku by to i šlo, takže se klidně dopřejte den proti dietám a klidně i ten prasátkový den, protože rozpálit grill dneska v podvečer, proč ne? Teoreticky, podle rosniček, alespoň tady, by vám do toho napršet nemělo. A to je výzva. No a my se budeme dál hrát. Horký žeslíže, Paul Stanley, Accept a taky jednu vaši, jako správné koření.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
5: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
6: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
7: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás.

0: Bruce Larune, tohle byly Horký žeslí žen a bez gitaru ani kytaru vám nezahraju, ale právě teď v odpoledním driveu na rádiu Čas Rock vám zahraju tu vaši 725-33-1155.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno

0: Live to Win a Paul Stanley a teď na rádiu Čas Rock v odpoledním driveu taky Under, protože ti nejlepší přišli na svět na začátku 80. let. Je to tak, že jo?
1: Určitě.
0: Tak určitě. Anderku, povídej, přeháněj, co budeme hrát, jak se máš?
1: Ty hele, tak hodíme něco od Sahuly, jelikož teď bylo aj výročí, bohužel jeho smrtného úmrtí. A tak dál. A jelikož já ho mám opravdu, jeho písničky, strašně moc rád, takže zahrajem Stín na duši. A bude to, ne, že bych tím chtěl někoho ovlivnit, ale bude to aj pro tebe, protože teď si mě úplně rozsekala, dá se říct, slušně řečeno. Takže bude to pro tebe a samozřejmě to bude pro celý Čas Rock, který je jako fakt super, a pro všechny, pro celou tu bandu Magorů, co tady tohleto radio poslouchají a no prostě pro všechny, nevím, jak to teďkom říct, protože fakt si mě ani teďkom rozsekala. Hele, jako to,
0: chápeme
1: to.
0: Se, my tomu odehřiva říkáme obrovská roková rodina, ta se stále rozrůstá a to je super, takže my se vidíme pod Prašivou na Kamenitém a teď budeme psát hořčicí na víčko. Anderku, měj se, těším se na tebe. Čau, čau.
1: Díky, mazání, čau. Odpoledne.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rock. Čas Rock.
1: Těšíte se na sezónu?

0: Ufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Na Odvelux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.
4: Cashback!
5: Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!

0: dneska slaví, ale ještě předtím zprávy.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
5: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik. Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat. Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu. Enerspot.cz.
6: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na trase Ostrava-Ostravice, konkrétně u obce Božkan v Rýdecku-Místecku. Počítejte tady s komplikacemi na cestě. A pozor si dávejte také u obce Holasovice na Opavsku, tady se stala nehoda. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Pohodové odpoledne vám u dalších zpráv na Rádio Čas Rock přeje Kristýna Kubánková. Sucho a teplé počasí zhoršují příznaky u alergiků. Nejhorší situace bývá ve větrných dnech, kdy se pylová zrna vzduchem rychle šíří. Podle alergologů by

0: častější.
1: Morava aktuálně.
0: Cyklobusy z Kopřivnice do Beskyd jsou znovu v provozu. Jak uvedla mluvčí města Lucie Macháčková, služba bude zajištěna ve stejném rozsahu jako v předchozích letech.
2: Od května jezdí do Beskyd jeden spoj zpátky, a to na Pustevny, dva spoje o víkendech a o svátcích, na Pustevny a na Bombálku. Během prázdnin, kdy se předpokládá největší zájem, bude jezdit cyklobus rovněž každý všední den, a to na Bílou. V uvedené dny bude jezdit také jeden spoj zpátky mimo prázdniny Pusteven a o víkendech, svátcích a během celých prázdnin Bílé.
0: Cyklobus bude jezdit až do konce září. Zlínský kraj finančně podpoří kulturu. Na 4 výrazné kulturní projekty v regionu pošle 14 milionů korun. Podporu získají Zlín Film Festival, Letní filmová škola Uherské Hradiště i obě profesionální divadelní scény v kraji, a to Městské divadlo Zlín a Slovácké divadlo Uherské Hradiště. Fotbalová liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu. Ten si 30. května zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit obhájce titulu Paris Saint-Germain, který před týdnem doma zvítězil 5-4. Odveta je na programu od 21 hodin. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.

Bastard, cesta kolem světa, tady na rádiu, čas rok 9 minut po 17. hodině a podpoledním driveu také pohled do kalendáře, a to nejenom toho hudebního. V tom našem slaví Radoslava, taky Radoslav, takže holky, kluci, rokoví. Všechno nejlepší k vašim meninám, mezi oslavenci najdete i prezidenta chlapáku Marka Vašuta a třeba slavíte i vy, tak si užijte svůj den venku nádherně. Viděla bych to na pár kousků, navíc je středa, grilovačku k tomu, ideální kombinace. A co se muziky týče, tak tady se 6. května taky urodilo v roce 2002. Se píseň Bohemian Rhapsody od Queenu dostala do Guinnessovky jako nejoblíbenější skladba všech dob. Až na druhém místě skončila Imagine od Johna Lennona a třetí pak Hey Jude od Beatles. No a v roce 1965 dali světu na hotelovém pokoji na Floridě Mick Jagger a Keith Richards kytarový riff pro song Satisfaction. Zbytek jako vždycky na webu časrock.cz.

0: tak je tady pár typů, kam vyrazit za zábavou, za muzikou, za motorkama. Prostě za tím, co máte všichni rádi, tak věřím, že se vyberete. 7. narozeniny Motoparku 9. 10. května tady v Ostravě, Třebovicích, od nás od rádia je to kousek, já to mám z baráku ještě blíž, tak věřím, že se potkáme. Někdo třeba budete prvé zahajovat sezónu, což mě napadá, že já bych si tu krásku taky mohla vyzvednout a konečně na ní vyrazit, ale vy jste pochopitelně srdečně zváni, takže oba dva dny nabité skvělým programem, skvělou muzikou a skvělou partou motorkářskou. Tak doufám, že se zajezdíte pořádně, zase se pochlubíte po dlouhé zimě, co má kdo nového, co se kdo pořídil, jak to kdo umí či neumí. No a další motorkářská akce, a to nejen pro motorkáře, ale pro všechny, co mají rádi tyhle stroje, nemusíte vůbec vlastnit motorku, tak to je 17. ročník vítání jara v Bruntále v sobotu 9. května od 10. dopoledne. Klidně přijďte jenom na Čumendu nebo za dobrou muzikou na náměstí, protože od 10 dopoledne až do 9 večer bude o zábavu postaráno. Tak asi tak, jestli máte nějaký tip i vy, tak dejte vědět na 725-33-1155.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 79,90 vepřová pečeně bez kosti, kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Společnost Průmyslové montáže Ostrava přijme montéry ocelových konstrukcí, zámečníky a svářeče. Nabízíme dobré platové ohodnocení a možnost profesního růstu. Nástup možný i hned. Více informací na webu průmyslové-montáže.cz nebo pište na info@průmyslové-montáže.cz.
5: Nová tvář televize Relax. Krimi, které vás vtáhne. Inspektor Rybas. Drsný detektivní seriál plný zvratů. A emoce, které zůstanou. 800 slov. Příběh o životě, vztazích a hledání rovnováhy. TV Relax. Příběhy, které stojí za to.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Plecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou. Čas Rock.

0: Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: Pohodový den, jsou tady další informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Vítejte u nich. Moravskoslezský kraj dokončil velkou rekonstrukci budovy Centra rodinné podpory v Karviné. Budova teď poskytuje bezpečné a důstojné zázemí pro sociální poradenství, psychologickou pomoc a podporu pěstounských rodin. Nové prostory tak nabízí klientům větší soukromí. U slavnostního otevření byl i hejtman kraje Josef Bělica.
2: Myslím si, že se opět investice povedla. Stalo to přes 17 milionů korun a klienti Centra rodinné péče tady najdou opravdu krásné a kvalitní zázemí. Ono obecně je důležité investovat do infrastruktury a sociální péče a sociální oblast je velmi významnou oblastí, které se věnuje Moravskoslezský kraj a pro vedení Moravskoslezské kraje je nesmírně důležité, tak proto do toho investujeme.
1: Služby jsou určeny obyvatelům Karviné a okolí a jsou poskytovány zdarma.
0: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
1: A Moravskoslezský kraj výrazně podporuje i řemeslné obory. Díky tomu vzniknou v Opavě v areálu střední

0: vybavení. A více podrobností uvedl náměstek hejtmana Michal Kokošek.
1: Budeme zde budovat nové zázemí, nové dílny pro celkem zhruba asi 90 žáků, a což je navýšení kapacity. Budou tady umístěny nové moderní technologie, strojní zařízení zhruba v hodnotě 20 milionů korun. Celková investice i s tou stavbou vyjde zhruba na 108 milionů korun a budujeme, tak jak říkáme, modernější, kvalitnější a vzdělanější kraj.
0: Nové dílny budou sloužit pro vzdělávání středoškoláků hlavně v oborech truhlář, tesař, klempíř a v maturitním oboru operátor dřevařské a nábytkářské výroby. Součástí projektu je i vybudování moderní počítačové učebny. A to je taky pro tento týden vše, tak naslyšenou opět příště.
2: Okénko Moravskoslezského kraje na rádiu Čas Rock.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
2: Světová rocková ikona Europe vyráží na evropské turné k 40 letům Final Countdown. A jediná zastávka v Česku? Podrž se! Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena. A s nimi Olympik, David Koller, Lenny a Marpo. Toto Ostrava ještě nezažila. A ty můžeš být u toho. Vstupenky už teď na časradio.cz.
3: Rádio Čas Rock.
2: Pravé rockové rádio.

0: rokem 2001. To znamená, budeme probírat vždycky každou středu v odpoledním driveu songy, které slaví 25. Neskutečně to letí. Pustíme se do toho hned po zprávách.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
2: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
6: Hledáte jistou práci?
7: Pojďte do Tatra Trucks v Kopřivnici a pracujte na našich ikonických vozech. Přijímáme nové kolegyně a kolegy do výroby i podpůrných týmů.
6: Nabízíme příspěvek na dopravu, dotované stravování, roční odměny až do výše 13. platu, různorodou práci a především zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.
7: Přidejte se k legendě jménem Tatra.
6: Chci do Tatry.cz.
7: Víte, že pneumatiky nepatří do běžného odpadu? Odevzdat je můžete zdarma ve sběrných dvorech nebo servisech. Seznam najdete na Tatra.cz.
8: Řidiči, pozor se aktuálně dávejte na trase Ostrava-Ostravice, konkrétně u obce Božkan v Rýdecko-Místecku. Počítejte tady s komplikacemi na cestě a pozor si dávejte také u obce

0: Bránkovou. Kasín a heren postupně ubývá, hazard se ale přesouvá do online prostoru. Vedle legálních webů bují a ve velkém, ale také ty nelegální. A navíc podle odhadu nelegální hazard hraje asi 13 000 mladistvých do 18 let.
1: Morava aktuálně.
0: Bohumín se už naplno připravuje na letošní plaveckou sezónu. Město v těchto dnech finišuje s úpravami Kališova i Vrbického jezera, říká to mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Návštěvníci Vrbického i Kališova jezera si v posledních dnech mohli všimnout na březích obou vodních ploch větší navážky zeminy. Místa, kde se rekreanti nejčastěji pohybují, potřebují srovnat. Terén během první poloviny května upravíme a zatravníme, takže na konci měsíce, kdy sezóna startuje naplno, už bude prostor pro odpočinek a opalování ideální.
0: Brno opět rozšiřuje rezidentní parkování a s ním také zóny, kde je maximální rychlost 30 km za hodinu. Ještě v roce 2015 mohli řidiči jezdit maximálně 30 jen po 168 km silnic. Dnes už je s tímto omezením 400 km. To i v souvislosti s rozšířením modrých zón. Světový šampionát v hokeji se blíží. Hrát se bude od 15. do 31. června ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B spolu s Kanadou, Švédskem, Dánskem, Slovenskem, Norskem, Slovenskem a Itálií. Ve skupině A jsou celky USA, Švýcarska, Finska, Německa, Lotyšska, Rakouska, Maďarska a Velké Británie. Do osmifinále postoupí první čtyři mužstva z každé skupiny. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock.

Málo nás je na tom raku do úsvitu, jede nejenom do gále, samozřejmě vy všichni, to dobře víme. Vy posloucháte Rádio Čas Rok, je tady středeční odpolední dev a protože nám začal květen, tak brouzdáme rokem 2001, to znamená, budeme se probírat songy, které letos slaví 25. A začneme s dvojičkou od Alliant & Farm a také od POD. Smooth Criminal, to byl rok 2001. Tahleta partička se dala dokupy v roce 1996 v Kalifornii, vydala 6 studiovek a prodala přes 5 milionů kusů těch alb po celém světě. Ale stejně je máme všichni spojené právě s coverem od Michaela Jacksona, Smooth Criminal, který vyletěl v roce 2001 na samotný vrchol hitparády Billboardu a zůstal tam zatraceně dlouho. Byl použit i ve filmu Prci, prci, prcičky 2, tam jsme to asi mnozí objevili. No a v roce 2014 se o téhle smečce začalo mluvit znova, protože zatímco ve 200 Billboardu jim patřilo ještě nedávno 42. místo, tak právě že v roce 2014 a v roce 2015 se o kapele začalo psát i časopise NME a NME zařadilo mezi 30 vůbec nejlepších kapel éry nu metalu. Z té třicítky jim sice patří 28. místo, ale to není vůbec rozhodující, protože jakmile uslyšíte první tóny, tak přesně víte, najednou se vrátíte do doby, kdy nám mnohým bylo ještě náct a svět byl úplně jiný. To, že rok 2001 změnil spoustu věcí nejenom v hudebním světě, ale obecně o tom se nemusíme bavit. Takže dnešní 25. odstartují Alliant & Farm, jejich Smooth Criminal a hned po nich POD, Youth of the Nation.

středa v květnu. Samozřejmě patří nejenom ta první středa, ale všechny středy v květnu budou patřit skladbám, které letos slaví 25. To znamená, že se brouzdáme rokem 2001. Přelomilo se nám milénium. Věděli jsme, že Y2K jakože v pohodě, že se to přešlo a že konec 90. jsme úplně všichni přežili naprosto v pohodě. Mnozí si je pamatují, mnozí si je nepamatují, ale o tom to také bylo. Takže další dva kousky z roku 2001, až jednou budeme skládat soundtracky vlastních životů, tak 100% u mnoha z nás nebudou chybět Linkin Park. In the End. Kousek právě z dílny Linkin Park, jedná se o osmou skladbu na jejich debutové desce Hybrid Theory. Byla vydána jako čtvrtý a poslední single z alba, taková ta poslední ochutnávka před celou deskou. Všichni víme, jak rok 2001 změnil nejenom hudební svět, začal být strašně populární autotune, můžeme za to v uvozovkách poděkovat Cher, pak to začali používat úplně všichni. My jsme dokončili hokejový zlatý hattrick, co se týče mistrovství světa, protože jsme je vyhráli v letech 99, 2000 a právě 2001. No a pak se změnil svět po teroristických útocích ve Spojených státech na začátku září.

ale muzika se chvátala dál, stejně tak jako historie. Tak teď pojďme k Linkin Park, jejich In The End, a v záloze už se na vás chystají také The Strokes, jejich Last Night, protože to je taky kousek z roku 2001. Mimochodem, videoklip k songu In The End od Linkin Park, tak postarali se pánové a členové kapely, natáčelo se v kalifornské poušti, všechny ty efekty byly dost výrazné a třeba déšť, který v tom videoklipu na celou kapelu Linkin Park padá, tak ten byl vytvořen pomocí vodovodního potrubí a nutno podotknout v téhle části, že je hodně věrohodný. Bodeť taky ne, třeba na ČSFD má tenhle ten videoklip In The End od Linkin Park krásných 88%. Spousta filmů si o tomto hodnocení může nechat jenom zdát.

0: úspěch a můžete ji najít hned v 20 britských hitparád, jako různorodých. Takže zajímavé. Doma to taková sláva nebyla, což je škoda, protože si to rozhodně zasloužila. I když členové se přiznali, že ten úvodní kytarový riff a vůbec celková struktura tohohle songu, tak ne, že by to byla úplná inspirace, ale totální vykrádačka American Girl od Toma Pettyho a Heartbreakers. Normálně to otevřeně přiznali a Tom Petty zase tohle jako vzal, dobře, proč ne, alespoň se to dostane k širšímu publiku. I tak se k tomu dá přistupovat. Takže rok 2001, to je rok, kde skladby letos, které vznikly, 01 slaví 25 a my se jim budeme věnovat všechny středy v měsíci. Pokud přispějete i vy, bude to fajn, protože je to především o vás, takže to sypte třeba na náš WhatsApp nebo do SMS centra a my se tomu pověnujeme společně. Hned třeba příští týden, takže na 725331155 popřemýšlejte, které to album, který song byl ten stěžejní, kdy v roce 01 vás ničím zasáhl a třeba po něm sáhnete velice rádi i dnes. Budu se těšit a teď už jedeme dál. Budou Citron a také Pretty Reckless, případně i jedna vaše. Takže kdo byste chtěli ještě dneska udělat někomu radost, zhruba za 10 minut budete mít příležitost. A je to originální. Vytáhnete si muziku, pošlete tomu přání, řeknete si to sami. Co může být víc?
1: Radio Čas Rock. Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
4: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Úžasné sametové jogurty Kunín s příchutí ovoce, čokolády či vanilky 150 gramů jen za 7,90. Rýži Parboiled Lagris, varné sáčky 400 gramů za skvělých 19,90. Oblíbené slané snacky Bohemia Chips, různé druhy až 130 gramů za 29,90. Nebo mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Prantl s obsahem 94% masa 100 gramů již za 21,90. Více na mojehruska.cz.
5: Hele, Ivo, máš strach z netopíru?
6: Možná trošku.
5: A z pavouků?
6: Tak si určitě, těch se bojím.
5: No tak taková Taylor Momsen, ta se jich nebojí vůbec. Dokonce jí obě tato zvířátka už pokousala.
6: Ale dáme o tom řeč v Rebelském baru.
5: Dáme. Od 7 večer na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: novinku. Je před námi naposla dneska song na přání. Tak toho využijte. 725-33-1155.
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas.

0: song, který se jmenuje I Did It My Way. Pokud si tohle každý z nás bude moci říct na konci života, tak věřím, že jsme ten život vyhráli, protože pokud jste si tu cestu zvolili a udělali podle sebe, stálo to za to. Aleši, čau.
1: Ahoj.
0: Tak, na čas roku budeme teďka vzpomínat a sáhneme hluboko, hluboko do historie, takzvaně Flower Power.
1: No.
0: Tak koho pro koho?
1: Hele, vím, že ty máš ráda, protože už jsem to několikrát hrál.
0: Miluju.
1: 10 let, ano. Takže jsem vybral slečnou v té době, ještě tuším, Joplinovou. Tak, takže Joplinku.
0: Takže Joplinku.
1: A song jsem nechal na tobě, protože já opravdu dávám do kolečka jeden na ten samý, nebo jsem dával, takže to nechám na tobě. Bylo by to pro Maxu, protože ten v té době měl kolem 50 let asi.
0: Má kámen mudrců nebo co? Je nesmrtelný.
1: Jo?
0: No tak jo.
1: A proč?
0: Tak prosím tě, pozdrav. A tady je Janis. Měj se, čau. Jedu
1: konec lístek, takže ho pozdravím a všechny zdravím. Díky moc, ahoj.
0: Šťastnou cestu. Čau, čau. Odpolední

0: Albert, neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert, dle srovnání 28.4.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky, jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Horkon. Stavební firma, která je tu pro vás již 20 let. Reklamu nepotřebujeme, ale máme rádi kvalitní rok. Horkon!
4: Na okna od Velux právě teď získáte peníze zpět. Na Milpe můžete až do 25. května nakoupit vybraná okna a Velux vám vrátí až 2500 korun za každé okno. Takže čím víc oken, tím víc cashback. Nečekejte, akce platí jen omezenou dobu. Více informací najdete na velux.cz/cashback a milpe.cz.

Tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Mamánek. Tak bobánci, užijte si středeční večer, protože se otvírají dveře našeho rebelského baru. No a my se slyšíme zase zítra odpoledne. Čau.
1: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.

0: Fun-loving criminals. Už 19. května v ostravském baráku. Vstupenky v prodeji na barrak.cz.
1: Máte fotovoltaiku, ale přebytky prodáváte zbytečně levně? Možná jen nemáte správného dodavatele.
2: Enerspot se specializuje na majitele fotovoltaik.
1: Pomůžeme vám elektřinu chytře spotřebovávat, ukládat i prodávat.
2: Výhodný výkup přebytků a chytré tarify vám sníží účty za elektřinu.
1: Enerspot.

0: Vítejte u další epizody seriálu, který se odehrává zde v Rebelském baru.
1: Také dnes budeme v hlavních rolích barmanů vystupovat my dva, Ivo Raška, Tomáš Michalík, ale spolu s námi tady budou mnohem větší hvězdy.
0: Hned tou první partičkou budou pánové pocházející z Los Angeles, kteří si říkají Trapped. Tahleta parta se řadí do kategorie skupin, které proslavil de facto jeden jediný hit.
1: Přesně tak a byla tím skladba Headstrong, která byla v roce 2003 vyhlášena časopisem Billboard jako nejlepší rocková skladba roku.
0: Je to jeden z těch vzácných případů, kdy debutový single kapelu vystřelil až tak moc vysoko, že už se jim tento komerční úspěch nikdy v budoucnu nepodařilo zopakovat.
1: Písnička získala velkou popularitu i díky tomu, že se objevila v soundtracku k tehdy velmi populární hře NHL 2003.
0: Přesně tak. Pro celou generaci hráčů se tento song stal neoficiální hymnou hokeje na herních konzolích.

0: Na Čas roku a na TV Rebel pokračuje Rebelský bar a my pro vás i dnes mícháme velmi zajímavý koktejl obsahující různorodé muziky.
1: Pokud máte chuť třeba na melodičtější rock a metal, Nordic Union je projekt, který byste rozhodně neměli minout.
0: Opravdu ne. Jedná se o superskupinu, která vznikla spojením dvou ikon skandinávské scény. Jednak Ronnieho Atkinse, dánského hudebníka, nejvíce ho známého jakožto hlas z Pretty Maids.
1: No a tím druhým členem je mozek moderních melodiků Eclipse, Švéd Henrik Mattersson.
0: Tohle spojení se opravdu povedlo.
1: Přitom v době, kdy vznikalo jejich první album, se tihle dva pořádně ani neznali. Erik poslal Ronniemu demáče, které pro něj připravil, a Ronnie byl z jejich kvality tak nadšený, že okamžitě se spoluprácí souhlasil.
0: No a jejich kooperace trvá i nadále a díky tomu si můžeme poslechnout od tohoto severského spojení, Nordic Union, skladbu In Every Waking Hour.

0: V rebelském baru nyní přivítáme také jednu rebelku, za kterou lze určitě považovat zpěvačku Taylor Momsen.
1: Ta má v poslední době neuvěřitelnou smůlu na zvířecí útoky. V dubnu Taylor na sociálních sítích zveřejnila příspěvek o tom, že ji během turné s AC/DC v Mexiku pokousal jedovatý pavouk.
0: No, Taylor je naštěstí v pořádku a tuhle příhodu bere s humorem sobě vlastním. A mě by ale zajímalo, kdy se konečně dostaví třeba její superschopnosti a stane se s ní třeba Spider-Woman nebo Batwoman nebo nějaká kombinace těch dvou.
1: Dávalo by to smysl, protože to není poprvé, co se do ní něco z chutí zakouslo. Před pár lety během vystoupení ve španělském Seville ji přímo během vystoupení na noze pro změnu přistál netopír. No a taky kousnul.
0: Tehdy musela Taylor podstoupit sérii bolestivých injekcí proti vzteklině, které trvaly několik týdnů.
1: No ale to video, kde na pódiu klidně říká, na noze mi visí zatracený netopír, no tak to se stalo doslova virálním hitem.
0: Tak si ho pojďme nyní pustit.

0: ti tedy, Tomášu, musím říct, že kdyby mě na noze přistál takovýto netopír, tak bych se rozhodně nechoval tak klidně jako Taylor Momsen. Úplně si dokážu představit, jak v panice běhám po pódiu a řvu, ať tu potvoru ze mě okamžitě sundají.
1: Tak třeba byste se nějak domluvili. Hele, mě to taky překvapilo, jak to vzala s takovým klidem. Každopádně, my pokračujeme dále a dáme si muziku od formace Dogstar.
0: Tak tenhle pes snad kousat nebude. Pro ty z vás, kteří nevíte, jedná se o kapelu, ve které hraje na bas kytaru hollywoodský herec Keanu Reeves.
1: Společně s ním chystají Dogstar vydat své v pořadí čtvrté studiové album.
0: No a to poznáte podle toho, že bude mít na obale název All In Now a vyjde 29. května.
1: A jen co si tuhle čerstvost naposloucháte, můžete vyrazit na jejich koncert. Přesně měsíc po vydání, 29. června, vystoupí tahle kapela v pražském klubu Sasazu.
0: Už teď si ale dáme ochutnávku v podobě singlu Joy.

0: Na televizi Rebel, případně na frekvencích Rádia Čas roku, pokračuje Rebelský bar, ve kterém se o vaši pohodu staráme my dva, Tomáš a Ivo.
1: Já teda nechci být nedutklivý, ale víš, že už se blíží zavíračka.
0: Jo, už?
1: Už.
0: Není to brzy?
1: Už. Nedá se nic dělat. Zbytek hudebních perliček, zajímavostí anebo zákulisních informací si necháme na příští týden.
0: No dobře. Než ale zavřeme, tak vám stihneme pustit ještě jednu parádní věc, která vznikla díky hvězdné spolupráci Duffa McKagana a Jerryho Cantrella.
1: Dáme si song I Just Don't Know, na kterém se podělili právě tito pánové. Tedy baskytarista, který se proslavil svým působením v Guns N' Roses, a kytarista a hlavní muzik legendárních Alice in Chains.
0: Tahle legendární dvojice před kamerou, Ivo s Tomášem, se s vámi ale loučí a těší se zase příště na viděnou a naslyšenou.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Nová tvář televize Relax. Temné ulice Edinburgu. A detektiv, který jde tvrdě po pravdě. Inspektor Rybas. Napětí, zločin a morální dilemata. A pak změna rytmu. 800 slov. Lidský příběh o nových začátcích, rodině a druhých šancích. Silné seriály. Sledujte TV Relax.

Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Úterý 8.00 až 9.00 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8. hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje muzika, tvoje šance. To je rádio Čas
2: Rock. Rádio Čas Rock.
1: Pravé rockové

0: Šrok. Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok. Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava. Čas Rok. Čas Rok.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Probuďte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

rostly, až bylo jejich poslední turné pro 60-tisícové davy. Logicky šly nahoru i jejich ohně a celková show. A už mnoho let platí, že koncerty Rammstein jsou plné výbuchů, ohňů a já nevím čeho všeho.

pokračuje rok speciál dnes na téma oheň, protože právě dnes je Mezinárodní den hasičů a tak jim patří tento díl, jakožto takové malé poděkování za náročnou a důležitou práci. Následující kapela, no tak tady se přímo vybízelo k zařazení do tohoto dílu, protože oheň má ve svém názvu In Flames. I u nás velmi oblíbená fartička, takže se letos objeví na dalším ročníku festivalu Masters of Rock.

No a jdeme do finále dnešního rock speciálu. A tak trošku se vrátím ke kapele Rammstein. Říkal jsem, že Němci se inspirovali kysákama. Logicky, i oni poté ovlivnili nově nastupující hvězdy. Třeba Parkway Drive. Ti si jasně řekli, že by chtěli být na totožné úrovni, co se týče show. No a nutno dodat, že za poslední roky opravdu ušli pořádný kus cesty a jejich koncerty dnes patří mezi ty nejlepší, jaké metalová scéna nabízí. Takže na závěr jejich parádní živák. Já se loučím, díky za přízeň a ještě jednou děkuji všem hasičům za jejich práci. Užijte si váš den a s vámi se všemi se budu těšit příští týden v Rock speciálu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0-0 ráno na rádiu Čas Rock. Tahle hodina patří tobě a lístkům na ty největší rockové pecky. O co hrajeme? Neřekneme. Dozvíš se až v éteru po 8 hodině ráno. Tak nalaď rádio Čas Rock a buď ve hře. Tvoje ráno, tvoje

zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevírám

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.